0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emjägerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky. CZ.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
6: Mirá.
4: Rybičky.
6: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Landa,
6: Harley,
4: Tomáš Klus,
6: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
4: www.hrady.cz.

0: Rádio Kontakt. Hit Rádio Kontakt.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.

0: hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
6: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
6: zážitků
7: a zábavy.
6: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolu jízdu
6: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
8: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
1: firmanazážitky.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
12: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
13: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé, výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika 1861.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu míň. Státem stanovené maximální ceny totiž budou pokračovat v poklesu i dneska. Nejvyšší přípustná cena benzínu se sníží o 16 haléřů, nafta potom zlevní o 73 haléřů. Na dodržování cenových stropů dohlíží specializovaný finanční úřad, který může v případě nutnosti udělit pokuty až v řádech milionů korun. Venezuela je 51. státem USA, tedy minimálně na sociálních sítích prezidenta Donalda Trumpa. Příspěvek, ve kterém jeho americkou zemi zahrnul mezi ostatní americké státy, sdílel na své platformě Truth Social. Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele zásoby ropy, které má největší na světě. Šlágr třetího kola ligové nadstavby nepřinesl žádné větší vzrušení a ani góly. Duel mezi druhou Spartou a třetí Plzní skončil bezbrankovou remízou 0-0. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby sice na druhém místě tabulky snížil ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dneska po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Jablonec nad Nisou letos spustí další etapu revitalizace sídliště Šumava, která zahrnuje úpravy ulic Březová a Spojovací. Kvůli úpravám projektu po projednání s obyvateli i kapacitám dodavatelských firem se realizace rozdělí do 2 let. Letos proběhnou stavební práce v ulici Březová. Máme za sebou pravděpodobně nejchladnější noc tohoto týdne. Teploty se pohybují jen pár stupňů nad nulou. Na severu Čech nás dneska čeká oblačno až zataženo, odpoledne místy taky přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni.
6: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je středa a my vám přejeme krásné ránko, Jasmin, David a já, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: Davide, ty jsi říkal ve zprávách, že cena benzínu klesne o 16 haléřů. Já bych tyhle zprávy vůbec neříkal, dokud to nebude o 16 korun.
2: Jestli
1: bych tě mohl poprosit.
3: Ale já se snažím ze všech zpráv udělat dobré, proto jsem to řekl takhle.
1: Dobře, tak buďme rádi aspoň za těch 16 haléřů. Minimálně my jsme rádi, že jste se tady stavili 6:02, no a hity, ty jsou samozřejmě gratis. Chainsmokers a Coldplay, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Radio Kontakt.

0: 6.06. Tohle jsou Chainsmokers a Coldplay na Hit Radio. Dobré ráno. Jaké máte ránko? Co vy tady ve studiu?
1: Já jsem spokojená, ačkoliv trochu nevyspaná, já jsem koukala do noci i na Avatara, strašně jsem u něj brečila. Nebyla jsem teda ještě v kině na tom třetím díle, ale vzpomněla jsem si na Davidovou větu, když jsme tady řešili ten třetí díl a já jsem říkala, že dvojka na mě byla taková hodně už jako umlácená. Tak říkal, ne, ježiš, to je krásný film a já jsem včera nevěděla, na co se podívat, chtěla jsem něco, u čeho, když tak můžu usnout, že to bude dlouhý. A nakonec jsem to dokoukala zpátky, teda tu jedničku a moc hezky.
0: Já jsem vůbec nevěděla, že se budeš bavit o Avatarovi, to bych tam nedával ten podkres z toho Pána prstenů, ale... Ale ty jsi říkala, že teda jsi nebyla v kině, takže nějaký torrenty, jo, to ještě funguje, nebo?
2: Ulož to CZ.
1: Jo, přesně, no.
2: Já teď koukám, že Avatar 1 má 2 hodiny a 42 minut. Dvojka 3 hodiny a 10 minut.
0: Je u toho,
2: trojka
0: je u toho pauza?
2: 3 hodiny 17 minut. To,
0: my jsme byli...
2: Když jsi doma, tak si tu pauzu můžeš samozřejmě udělat. To není jako, že bys nemohl.
0: Fakt, jo?
1: Tak
0: my jsme se na to doma vždycky koukali normálně v celku. Na ty tanec vlky, že jo? Má kolik 4 hodiny, no. Normálně nemůžeš si ani odskočit nic, no.
1: Ty vláno. No, co máš ráno?
0: Já jsem jako vlastně docela se vyspal konečně, no. Na dnešek, co ty, Davide?
2: Úplně v pohodě,
0: no. Klasický. Tak David, takhle, já jsem ani nic jiného nečekal, no. Tak jaký máte ráno vy, jak jste se vyspali? Minuta šampionů startuje za chvíli, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste. No a co teď děláte, anebo jak jste se vyspali? 777-937-777 a teď další hity. Damiano David na Hit Radio.

0: Damiano, David, Next Summer. Tohle je středeční Hit Radio, 6 hodin, 10 minut. Ptali jsme se, jak se vám spalo, jaké máte ránko, co právě teď děláte, a minuta šampionů startuje.
1: Andrea, České Budějovice, už vydělává. Spánek dneska kvalitní i po 5 hodinách.
0: David Jotler, no toho spaní by mohlo být víc, no.
1: Áňa Střebíče, prej škrábe námrazu z auta, aby mohla jít po noční domů.
0: Mm-hmm. Renata Lipno, spaníčko úžasné, 2 kafíčka a v pracovním nasazeníčku.
1: Marcel Plzeň, dneska zaspal poprvý do práce, asi po 10 letech, takže ráno dost rychlý a dost hektický.
0: Míša Třebíč, ahoj, za chvíli odjíždím do Prahy na letiště a čeká mě týden na Madejře.
1: Co?
0: Ty bláho.
1: Ty bláho. Petra, moc dobře jsem se nevyspala, zdálo se mi, že na mě útočí hadi, teď už ale sedím v práci u počítače.
0: Adéla Uherský Brod, dneska hrůza, asi špatná konstelace hvězd a už jedu do práce.
1: Ty bláho, počkej, on někdo teďka, někdo jede do práce a někdo letí na Madejru, to je hustý, já bych taky letěla.
0: Taky bych letěl. A víš, kam my poletíme?
1: No, neříkej.
0: Přesně tam, přesně tam. Pink, Runaway, to jsou další hity pro vás. Kdo jste si nás pustil k tělu, 6 hodin, 12 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Opět a Radeček, taky Mária Čírová. Na Hit Radio chvíli po 6:45, krásné ráno, a nás by zajímalo, jestli už jste dneska ráno stavili sněhuláka, co?
1: My víme, že je půlka května, ale na horách dneska prej může napadnout sníh. Do toho ještě mrazíky, takže jestli jste sklízeli teďka někdy ty bundy zimní, tak asi je zase vytáhněte.
0: No může, ono už napadlo v Krušných horách na Klínovci. Já jsem tady koukal, mám tady otevřenou webkameru a normálně ti tam je nachumeleno a normálně tam ještě sněží, teda co jsem tam viděl na těch kamerách. Takže aprílový počasí to tak jako trošku protáhlo do května. Ledoví muži dorazili a prej globální oteplování. No.
1: Tak my jsme takový věční optimisti, že jo, my Češi, myslím obecně, protože dva dny svítí sluníčko, my už grillujeme, jo, zahrádky, všechno, no, slavíme léto.
0: To je fakt, mně se hlavně líbí, že když vlastně přišla nová vláda, takže ty jako předvolební sliby, že to jako splnila, jo, protože když Macinka nastoupil na životní prostředí, tak říkal, že tyhle nesmysly zakáže a hlavně zruší, no, globální oteplování. Tak to dopadlo. Takhle to má vypadat. Super High, Anika, Follow in the Sun, za malou chvíli pro vás, a staví se i Marques Vajamos Compañeros. No a přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
14: A to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Bydlet o úroveň výš?
16: Můžete i vy.
15: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
16: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
15: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Rezidence Level 21.cz.
17: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
18: Pak přijeďte do AutoESA.
17: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
18: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
17: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
18: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
19: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? CIS Systems tvoříme silná spojení. Moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Nákupy v online shop.cz.
22: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
21: www.onlineshop.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Lounsku. Došlo k ní u obce Bytozeves na kruhovém objezdu, kde havarovalo osobní vozidlo. Na místě už by v těchto chvílích měla být policie. S opatrností projedete.
24: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
25: Hit Radio Kontakt.

0: Marques, vayamos compañeros. Basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 30 minut, ladíte Hit Radio, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. Kdo ještě na horách nepřezul zimní pneumatiky, dobře udělal, Krušné hory zasypal sníh, známá pranostika o ledových mužích tak letos potvrdila svoji pověst. Legendární skupina Katapult si dává pauzu, s fanoušky se na čas rozloučí vystoupením s názvem V plné palbě, to proběhne už tuto sobotu. Kapelník Olda Říha bude následně pracovat ve studiu, hledat další inspiraci a skládat nové písničky.
0: Takže se můžeme těšit pravděpodobně i na nové album.
3: Je to tak.
0: Nicméně, vzpomínáte na song Až?
3: No jasně, až se bude psát rok 2006.
0: Přesně, tak jenom pojďme si poslechnout část, jestli z toho něco vyšlo, jo?
4: Až se bude psát rok 2006.
3: Tak to vyšlo.
4: Až se všichni přestěhuje do obrovských měst. Až na nicí země kouly opředem.
3: To určitě ne, teda aspoň u nás.
4: Na všechno, co dovedem. Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti.
0: A mají si kde hrát, ne?
3: Mají?
4: Mají si kde hrát.
3: Víš, že se zasahovat do playlistu v rádiu moc nemá.
0: No ty jsi k tomu donutil tady, Davide. Celou dobu mi tady říká, tak to vyměníš, ne? Máš na to koule, ne? A já říkám, no tak asi to budu muset udělat, no. Nedá se nic dělat. Tak můžeme si to poslechnout celý, všichni společně, a vlastně teda zjistit, jestli opravdu v tom roce 2006, o čem se tady zpívá, jestli se to teda splnilo nebo ne. Plzeňská kapela Katapult, vlastně druhá nejlepší hudební skupina hnedka po Olympiku na Hit Rádiu 632. Hezké ráno.
4: Až se budu...

0: 8 minut po půl sedmé ladíte Hit Radio, tohle je Taylor Swift. A prosím pěkně, kdo ve 40 letech nemá na účtu našetřeno docela dost peněz, má problém. Kolik peněz byste si mysleli, že podle odborníků bychom měli mít našetřeno ve 40?
1: Tak podle odborníků to zas bude něco.
0: Tak schválně, tak máš přednost, ty, jako žena?
1: Já nevím.
0: Tipni.
1: Nechtěj to po mně, ale David je na tohleto vždycky takovej...
0: Je pravda, okay, že David to střelí a nebude se toho bát. Tak kolik peněz bychom podle odborníků měli mít, Davide, našetřeno ve 40 letech?
2: Jako na dožití, jo?
0: No, našetřeno. Nevím, jestli na dožití, ale našetřeno.
2: Dobře, nechceš, aby do toho rejpal. Tak řeknu 1 000 000 korun.
0: Aha. Nejsi daleko od pravdy, je to 900 tisíc. Tolik peněz bychom měli mít našetřeno ve 40 letech. Hmm. Pak tady informace v 51,2 milionu a v 62,5 milionu korun. Hmm. A říkám si, co ten člověk, co to počítal, hulil.
2: Já si spíš říkám, co bude s těma čtyřicátníkama, jako seš třeba ty, který si typnu to ušetřený nemají.
0: Jak můžeš vědět, že to nemám ušetřený? Já mám 900 ušetřeno.
2: Takhle, už máš.
0: Bodíku na zákaznící kartě na benzínku. To je v pohodě, to je v pohodě.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gamblinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
8: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
9: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
8: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Pryč DPH! Pryč DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Ne. Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
18: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
19: Carglass opraví, Carglass vymění.
20: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje omezení na dálnici D8. Pozor mezi kilometry 58 a 60 v tunelech Radejčín a Prackovice. Probíhá tam údržba a dočasně se jezdí i v protisměru.
22: Mami, proč máme všechno od konceptu?
23: To jen se zeptej, tatínka.
24: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
25: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
26: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 50, posloucháte Hitradio, vy nemusíte psát na cizí zeď, stačí, když nám napíšete na web hitradio.cz, abyste vyhráli super ceny.
1: Kdo už jste rodiče a máte nějaký svý ratolesti, tak si určitě vzpomenete na nějakou vtipnou, divnou nebo ultra roztomilou SMSku, kterou vám vaše dítě napsalo, poslalo. A pakliže nám ji pošlete na web Hitradia, tak můžete něco vyhrát.
0: No, můžete vyhrát díky soutěži s Tesco Mobile smartfony právě pro celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská výhra, kterou každý týden někdo z vás vyhraje. Ale mimo to, každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, což jsou surikarty.
0: Karetní hra surikarty.
1: Ano.
0: No a tu další denní výhru vyhrála Stáňa, která samozřejmě dále soutěží i o tu hlavní cenu. No a Stáňa nám napsala SMSku, cituju. Mně můj 11-letý syn napsal před třídními schůzkami. Jestli mě nezabiješ, tak se měj dobře. Jestli mě zabiješ, tak se neměj dobře. Prosím, nezabijej mě, chci ještě někdy na kolo. V závorce jízdní. Samozřejmě přežil už jen díky tomu vzkazu. Tak karetní hra Surikarty letí ke Stáně, jak bylo řečeno, je ve hře i o tu hlavní cenu. No a pokud byste se i vy chtěli zúčastnit, tak se stavte na webu hitradio.cz, kde najdete nejenom registrační formulář, ale hlavně komplet detaily.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
7: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za ovoce si připlatíme a bude ho málo. Podle posledních zpráv zemědělců zničili mrazy zhruba polovinu ovocné úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním tuzemským druhem. Rozsah škod stále počítají, řádově se budou pohybovat ve stovkách milionů korun. Nezaměstnanost v Česku mírně klesla, na začátku jara se dostala pod hranici 5%. I tak ale zůstává na nejvyšší dubnové úrovni za posledních 10 let. Za meziměsíčním snížení nezaměstnanosti stály především sezónní práce. Dopady konfliktu na Blízkém východě se podle odborníků na českém trhu práce zatím neprojevily. 29 miliard dolarů, to je částka, kterou doposud zaplatili Spojené státy za válku s Íránem. Do částky spadají podle představitelů USA provozní náklady i výdaje na opravu techniky a pořízení nových strojů. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Policie se zabývá případem krádeže dvou betonových laviček od cyklostezky v Novém Boru směrem na Radvanec. Jedna přitom váží 175 kilogramů. Dá se tak předpokládat, že zloději museli využít těžkou techniku. Škoda je 12 tisíc korun. Pachatelům hrozí až 2 roky odnětí svobody, případně peněžitý trest. Ranní teploty se na severu Čech pohybují jen pár stupňů nad nulou. Maximální teploty dneska naměříme mezi 10 až 14 stupni. Bude oblačno až zataženo, odpoledne pak taky místy možnost přeháněk.
11: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
12: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Hezké ráno.
14: Krásnou středu vám přejeme. Snídaní
13: šampionů. Je tady s námi i David a toho něco rozesmálo.
9: Já se teď narazil na titulek. Ondřej a Daniela Brzobohatí se rozešli. Taťána Kuchařová poslala od moře jasný vzkaz, jo. A tak jsem začal tou zprávou trošku pátrat, co jim teda poslala za vzkaz, jako e-mail nebo nějaký psaní.
13: No.
9: A už mám rozuzlení.
14: No.
9: Modelka nyní nenápadným způsobem vyslala jasný vzkaz. Má jiné starosti. Raději ukázala v bikinách zadeček.
13: A to je náš David. Tak děkujeme. Děkujeme. Ta fotka je kde?
15: Hit Radio Kontakt.

0: Ať děláte cokoliv, jsme moc rádi, že jsme u toho s vámi. Skript Will.i.am na Hit Radio 6 minut po 7. Krásné ránko přejeme.
1: Kdo máte doma například psa nebo kočku, tak se vás dost možná týká nový zjištění, kdy víc než polovina lidí prej dneska upřednostňuje potřeby svých mazlíčků před těma vlastníma. A je fakt, že když se kouknu kolem sebe a i já, když jsem měla psa, tak některý psi si opravdu žijou jako líp než většina národa, protože ta normální péče už dneska kolikrát jakože nestačí. Jo.
0: To je pravda, já mám jednu známou a ona mi vždycky říká, hele, ty lidi za ty psy utrácejí nehorázný peníze za kočky, protože ona má právě jako, ne salon, ale něco jako Zverimex, ale takový jako Zverimex Premium, jo. A ona, když mi vypráví, kolik to všechno stojí, to je neskutečný, neskutečný.
1: No to je jedna věc, ale já, co jsem koukala, že jako existuje vůbec za služby pro ty psy a kočky, jo. Existují třeba bahení masáže pro psy. Já jsem nevěděla, že existuje něco jako masáž pro psy, já jsem skončila u stříhání. Mini Gucci outfity, nebo třeba televize, které jsou speciálně pro kočky, jo.
2: V pondělí jsme tady mluvili o terapii červeným světlem.
0: Jo, to je vlastně pravda. No jasně.
1: A co mě teda jako odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo, jakože...
0: Čiže jakože, když se ten pejsek teda narodí normálně...
1: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
2: Tak nebo to ryba náš... třeba.
1: Nebo ryba.
0: Tak to naše čivava je bejk, no. Teda jako rozhodně.
1: To mi přijde brutální, to si musím najít pak nějaký horoskop teda psí. Nicméně...
0: To je váš pes, ryba.
2: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
1: Já jsem se smála.
0: Já mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý.
1: Nicméně, my budeme moc rádi, když tam dáte vědět, co nejextrémnějšího jste zažili vy, nebo někdo, koho znáte, jo, nějaká speciální služba pro vašeho nebo někoho jiného mazlíčka.
0: Číslo znáte? 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, můžete nám to poslat i klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu, teď posíláme další hity Golden na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Čtvrt na osm, středeční hit rádio snídaně šampionů a hlavně vy, krásné ránko, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ptali jsme se vás, co nejextrémnějšího jste zažili v rámci nějaký domácí péče o mazlíčky, jo? Nebo nějaký procedurky, kam ten mazlíček zašel, jo? Že byl hejčkaný vlastně víc než člověk kolikrát.
0: No a hlasovku nám poslala třeba Lenka.
2: Dobré ráno, tak mým rodičům bylo nabídnuto před kastraci psa, že můžou nechat schovat jeho případné potomky do banky, nechat zamrazit.
0: Slušný. Ona jsme se nedozvěděli, jestli to nechali teda schovat.
1: To dopiš klidně, donahraj.
0: Taky tady je od vás zpráva, konkrétně od Filipa. Ahoj, naše želva ročník 1987 byla podle čínského kalendáře ve znamení ohnivého zajíce, v loni stářím pošla, a druhá ročník 1990 je ve znamení kovového koně. Celkem na ně ta charakteristika seděla. My jsme se tady bavili pro vás, kdo jste se přidal až teď, právě o tom, že existuje něco jako zvířecí nebo psí horoskopy.
1: No, ty máš doma psa taky, ne? Teďka.
0: No,
1: víš, kdy se narodil?
0: No, tak jako takhle. Tak se někoho, kdo má problém se vzpomenout na narozeniny svých nejbližších a chceš po mně narozeniny psa.
1: Dobře, tak já jdu na jednoho pejska z naší rodiny, jo? No. To je štír teda.
0: No.
1: U těchto pejsků, počkej, jsou hluboké protiklady, jsou citliví a chce to trochu trpělivosti. Rádi se mazlí, ale pozor na jejich emoce. Neradi hned vše ventilují a nakonec třeba vybuchnou. Jo, pejsek nerad vše ventiluje a pak vybuchne. To platí i pro jejich bolístky. Jsou to nadaní pejsci k psím kouskům či učení, stačí se jim chvíli věnovat. Takhle to pokračuje, je tam teda i o tom, že jak to říct, milování potřebují častěji než jiní. Oni opravdu i v tom psím horoskopu jdou do takovýhle hloubky vyložení.
0: To je neuvěřitelný. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
1: tvým kocourovi.
0: Tvůj kocour je co? To je štír. No, tak to ne, tak to smolíček.

0: 7 hodin, 19 minut, tohle je Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přejeme krásné ráno, samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem, jak to vypadá na cestách, kde to stojí, řekneme za moment, bude doprava a taky nabídneme další parádní muziku. Sunrise Avenue, počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
2: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
7: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
8: Na plyn, levně, rychle, bez starostí. Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
9: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Izomat stavebniny.
18: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
19: Cemix fasáda, trvalá paráda.
18: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
0: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Českolipsku. Uzavírka nově čeká u Cvikova, kde hrozí pád kamení. Místo je neprůjezdné a jezdí se dočasně značenou ovíšťkou. Tak s tím raději dopředu počítejte.
21: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
22: Hit Radio Kontakt.

0: Eva Farná, Miraj, 7.31, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Co pro nás má David?
1: Ranní update. Mazlíčci vždycky na prvním místě. Podle poslední studie hned 48% lidí, kteří mají nějaké domácí zvíře, upřednostní jeho potřeby před těmi vlastními. A to v souvislosti s prací, cestováním nebo důležitými životními momenty. Letošní 70. ročník Eurovize zná první finalisty. Do závěrečné fáze soutěže se probojoval mimo jiné Izrael, stát, kvůli kterému Eurovizi bojkotovalo hned několik zemí, včetně Španělska a Irska. Česko se představí až zítra Davidem Žižkou. Mladí Češi mají problémy s nikotinem. Podle poslední studie je na něm závislá hned čtvrtina z nich. Do těla ho dostávají prostřednictvím sáčků nebo vaporizérů. Teďka otázka, co je horší esteticky. Samozřejmě o zdravotních dopadech se nemluvme, to je evidentní.
0: Tak samozřejmě nejenom, že to škodí všechno zdraví, ale ono to hlavně blbě vypadá teda.
1: Hrozně blbě vypadá.
2: Ty sáčky jsou odporný teda, jako na pohled si myslím.
0: Je to kouření.
2: No, ale kdybychom se bavili o takových těch...
1: Za mě sáčka se horší,
0: Prostě ideálně vykašlat se na tyhle zlozvyky a vyrazit třeba na koncert Marka Ztraceného. Na Letenskou pláň 2026, celý tento týden v rychlé pětce soutěžíte o dvě vstupenky, tak pokud byste chtěli na Marka vyrazit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.35, tohle je Hit Radio. A tohle je Rychlá pětka, kde celý tento týden soutěžíte o lupeny na Marka Ztraceného. Rychlá
1: pětka. Marek Ztracený se chystá na Letenskou pláň. Vlastně měl několik vyprodaných Edenů a teďka chystá obrovskou show a vy tam můžete bejt.
0: A my vás tam dostaneme úplně gratis. No a kdo další vyrazí, možná bude Ondra. Ondro, hezké ráno.
2: Hezké, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys rád soutěžil, že by to bylo pro tvoji manželku, která Marka naprosto miluje. Tak šla by tvá žena s někým, anebo byste šli spolu?
2: No já teda doufám, že by vzala mě.
0: Já teda doufám, že vezmu svoji kamarádku, já tam nebudu muset.
2: No tak já taky Marka mám rád, takže bych si ho taky rád postavil, takže doufám, že by vzala mě.
0: Jasná věc, tak pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Ze které země pochází Cristiano Ronaldo?
2: Portugalsko.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Ondro, doplně název songu Marka Ztraceného. Ta bílá ti...
2: Sluší.
0: Přesně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má únor v přestupném roce?
2: 29.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje kocour, který se neustále snaží chytit myšáka Jerryho?
2: Tom.
0: Přesně tak. A poslední, pátá.
1: Které zvíře je známé tím, že má na břiše bak na mláďata?
2: Klokan.
1: Je to tak.
2: Pohoda.
0: Tak Ondro, 2 vstupenky. 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvé. Můžeš to napsat nebo zavolat své ženě. Bude mít určitě radost.
2: Jo, ta ještě spí, ale napíšu jí to, díky.
1: Moc ti gratulujem, 7. srpna se tam vidíme.
2: Super, taky, mějte se krásně.
0: Ondro, si skvělej, měj se hezky, hezký den, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: the shape of you. Tohle je soundtrack vašeho rána, Hit Radio v 7.41 a Ed Sheeran. A máme tu naprostej úlet ze Slovenska.
1: Je zase Slovakia, jo.
0: Zase, opět. Slovenský prodejce langošů dostal od finanční správy likvidační pokutu 1500 euro jenom proto, že na účtence neměl diakritiku. Takže pokuta 36 tisíc za langose bez diakritiky.
2: Kdyby to byla pokuta za to, že nedal na ten langoš česnek a kečup, tak to pochopím.
1: Tak se to dá pochopit. Přesně.
0: Počkej, to by bylo k zavržení hodný, no. Ale jakože na účtence chybí diakritika. Slovensko opět boří hranice. Tomu můžeme jenom říct, že toto... Opa!
1: Opa!
0: A langoše bych dal teda, ale...
1: Taky bych si dala teda.
0: Vy se dá si dát langoš takhle, jakoby kromě poutí a různých takových akcí, nevíte?
1: Pout jsem chtěla říct, takže nevím.
2: Nevím.
1: Tak pecka.
0: Uděláš, Davide? Friťák donesu zítra, jo? Tak dobře.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
7: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
8: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
9: to má podařit. Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
10: Service Plus.cz.
11: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
12: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Trenírkárna.cz.
15: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenírkárna.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně na hlavním tahu z mostu směrem do Chomutova. Před odbočkou na Jirkov je odstavené osobní auto. Nejspíš po srážce se zvěří. Projíždějte tudy s opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 7 minut 8 hodin dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů. S vámi Michal, David a Jasmin. Krásné ránko.
1: Schválně jo. Myslíte si, že byste dokázali žít v 19. století? Protože přesně na tom teďka stojí nový film, který se natáčí s Annie Hathaway. Ta má hrát influencerku typu Treadwife, vysvětlím, jo. Treadwife influencerka je taková ta holčina, co si peče doma sama svůj chleba, říká, že miluje ty starý dobrý časy, ten venkovský život, že nechce žádný technologie, přitom je používá, protože je influencerka, ale dobře. A takovou holku má ona hrát, ale ocitne se pak sama z ničeho nic v roce 1855.
0: A to už není taková legrace,
1: co? V 19. století a zjistí, že vlastně to je všechno úplně jinak, než si myslela, jo. A ono je to vlastně celkem zajímavý téma. Protože já jsem koukala na to, jak my prostě tu minulost vníváme strašně romanticky, jo. To byly jakože dlouhý šaty, svíčky a tak. A přitom to byl celkem humáč, jo.
0: Já si teda myslím za sebe, co teda známe z těch filmů, já bych podle mě v 19. století nepřežil ani do oběda, jo?
1: Ne, určitě ne. Já na to koukám tady ženy, jo, když zůstaneme u toho, že to teda tu postavu stvárňuje žena, tak ženy byly neustále fyzicky vyčerpaný, minimum hygieny všichni, protože to koupání se tehdy bralo jako vlastně nezdravá věc, jo, když se skoupal, bylo to špatně. Žádný soukromí, léky, porody, všechno bylo jako strašně dramatický a problémový.
0: Teď si představte vy, kdo nemáte rádi zubaře, věřím, že vás je většina, tak si představ, dneska máš anestezii, tak ti to tam píchne, ač je to nepříjemný, tak pak, kdyby vzal kladivo, tak necítíš nic, ale jako dřív, v 19. století, jako zubař bez anestezie, díky, nechci.
1: Na film se ale každopádně těším teda, to bude podle mě zajímavý. Má se jmenovat Yesteryear, něco jako starý časy prostě. Datum uvedení ještě nevíme, ale myslím si, že ta tématika je fakt dobrá a hlavně Annie Hathaway, která vlastně nedávno vyhrála nejkrásnější ženu světa, tak na tu se těšíme podle mě všichni.
0: Tak se na to těšíme. Anastasia, Left Outside Alone, to máme pro vás teď, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na zprávy v 8 s Davidem. Hezké ránko.

0: Skorpionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za týdenní menu platíme ještě víc. Ceny zvýhodněné polední nabídky totiž pokračují v růstu. Republikový průměr se poprvé dostal nad hranici 200 korun. Za obědy tak platíme o 6 korun víc než v dubnu loňského roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především v částech, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Během pobytu na moři v severní Evropě měli zemřít dva občané České republiky. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami obětí. Norská média už v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost ale neuvedla. O titulu ve fotbalové lize by mohli mít fanoušci jasno už dneska, ti ze Slávie u toho ale nebudou. Středeční utkání Sešívaných proti Jablonci totiž bude v Edenu před prázdnými tribunami. A to jako trest za sobotní nedohrané derby vedle pokuty 10 milionů korun. Pražané dnes musí k jistotě titulu Jablonec porazit. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Jablonec nad Nisou letos spustí další etapu revitalizace sídliště Šumava, která zahrnuje úpravy ulic Březová a Spojovací. Kvůli vám projektu po projednání s obyvateli i kapacitám dodavatelských firem se realizace rozdělí do 2 let. Letos proběhnou stavební práce v ulici Březová. Máme za sebou pravděpodobně nejchladnější noc tohoto týdne. Teploty se pohybují jen pár stupňů nad nulou. Na severu Čech nás dneska čeká oblačno až zataženo, odpoledne místy taky přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni.
14: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
17: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
18: Dobré ránečko.
19: Ahoj, krásnou středu.
20: Snídaně šampionů.
18: 8:03 vám přejeme hezké ráno. Já vám musím odvyprávět něco, co se mi včera stalo na schůzce. Nebudete tomu věřit a vůbec to nevonilo. Počkejte na to, hnedka po Katy Perry.
21: Hit Radio Kontakt.

0: 7 minut po 8 ladíte Hit Radio, tohle je Katy Perry. Příběh. Včera jsem byl na pracovní schůzce. Potkali jsme se ve 13 hodin. Pán si přišel pro mě na recepci a vede mě do zasedačky. Pravděpodobně okolo kuchyňky, protože najednou byl cítit zápach nějaký ryby nebo co, jo. A když mi to fláklo přes nos, tak jsme se na sebe tak jako podívali a on sám od sebe mi říká, abych se nedovolil říct, že to tam nevoní, jo. On říká, já se omlouvám, ale tuhle spoušť tady udělal kolega a už mu zakázali ohřívat ryby. Takže říkám v pohodě, jako já to znám, taky jsem to zažil párkrát, ale třeba s popcornem, jo. Ono, když si dáš udělat v práci popcorn, tak ono to pak jako provoní celou firmu.
1: Hele, já jsem tady třeba před půl rokem takhle ohřívala v oběd a byly to nějaký kapustový karbanátky. A teda strašně jsem tady schytala, ono když to jíš, tak to necítíš, ale pak sem přijdeš a fakt to smrdí.
0: Počkej, takže ten smrad jako z těch ponožek, to byly ty karbanátky. To bylo ono, to bylo ono.
2: Ještě vrátil k tomu, že si někdo dělá v práci popcorn.
0: No jasně, tak na to máš chuť, chceš udělat radost kolegům a uděláš radost celý firmě, no.
1: To mi taky přijde dobrý, jako lepší než ty ryby tam ohřívat, to je teda hodně teda nekolegiální.
0: Já jsem teda nechtěl říkat, že jsem to zažil i tady u nás, že tady někdo připravoval popcorn, byl šunkový nebo nějaký takový, jo. A ono se to, jako ono to chutná dobře, ale ono podle mě zase, to byla čistá závist, to, protože ti, co nedostali ten popcorn, tak začnou říkat, no, to tady prostě smrdí, jo. Úplně jasný. Tak by nás zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte taky takovouhle zkušenost, jestli třeba váš kolega si rád ohřívá rybky, nebo třeba olomoucký tvarušky si takhle chce přiřeje, jo? Jaký jako jídlo opravdu nedáváte, co nesnesete, jo? A nebo třeba nám napište i vy, co jste si dovolili ohřát a vaši kolegové vás za to, třeba už tý práci neděláte, no?
1: To si jako brnknul na strunu mýho dětství, protože máma a olomoucký tvarušky, já se vždycky zavírala do pokoje, tam to smrdilo přes celý byt, to jsem nezvládala.
0: Tak to zase třeba jako jsem s tím úplně v pohodě.
1: No, jasně. Tak dejte vědět.
0: 777-937-777. Budeme rádi za hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu nebo SMSku. Vrátíme se k tomu, těm vašim chuťovkám. A teď jedna chuťovka z muziky Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, za to díky Imagine Dragons. Společná kuchyňka v práci je místo, kde končí veškerá kolegialita a doslova začíná boj o přežití čichových buněk. Ptali jsme se vás, co bylo to nejhorší, co kdy někdo u vás v práci poslal do éteru?
1: Máme tady zprávu třeba od Lenky, jo. Zdravím, bývalá kolegyně z práce si třeba ráno koupila teplé uzené stehno a pak jej dala v kanceláři na topení, aby jej měla v poledne k obědu teplé. Fakt chuťovka.
0: A zase je dobrá, ale že chtělo teda ušetřit pravděpodobně za elektřinu, tak když už si to donesla z domu vlažný,
1: Tak to dáš na topení,
0: no. Taky píše Martina. Dobrý den, tady Martina. Kolega, který byl Vietnamec, si jednou do práce přinesl živé kraby a venku na terase si je v hrnci začal vařit. No, trochu to smrdělo, neříkám nic.
1: Tak kraby, to už jsou jako jiný level. Peťa právě, kolega si ohřál párky v rychlovarné konvici.
0: Co? No, tak to je v pohodě, ne?
1: Tak jako, tak není to úplně hezoučký.
0: Tak, pak tady máme ještě hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. Není tak ani nějaký pach z jídla, který by mi vadil, většinou se to dá tak nějak přežít, ale co mi opravdu vaní, tak jsou elektronické cigarety a hlavně jedna příchuť, nevím, co to je, ale to, když cítím, tak se mi zvedá žaludek a spousta lidí si myslí, že když je to elektronický, takže to nevadí, že to je normální cigareta a kouří to pořád. A přiznám se, mě je blbý to říkat, ať nekouřej.
1: Naprostej souhlas, ty elektronické cigarety opravdu smrdějí extrémně.
0: Taky tady je zpráva od Romana, to mě teda pobavilo a tím bychom mohli od toho to tématu odejít. Je to. Chuťovku mám jednu. Když jsem jezdil na školení do Švýcarska, jelikož je to země síru, tak jsem si je vezl domů. Bylo teplo, byly vzadu v kufru, v hermetické doze, proto jsme je označili jako smrďoch. Velikost hermelína, ale chuť super. Smrádek taky. Taková ta mrtvola s ponožkama. Celník na hranici otevřel kufr a zvedl se mu kufr. Zařval. Scheiße, zu fahren raus.
3: Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Něco svižného chvíli po 8:45. Posloucháte Hit Radio. Rehab in my head. Jak to vypadá na cestách, řekneme za moment. Bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku Lenny nebo Benson Boone. Tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Delta Sport Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
8: podařit. Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
10: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
9: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Tour de Féminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Féminin. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminin.com.
13: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
14: Co hledáš? Trůn pro královnu?
13: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
15: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
13: To je jak sen. Kdeže to je?
15: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dvě nákladní auta se srazila na Lounsku. Komplikace v dopravě vás proto teď čekají v obci Velemyšleves. Je tam policie a probíhá vyšetřování. Zdržíte se v obou směrech.
20: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
21: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle je Hit Radio a vy, 8.31. A taky David, ten pro nás má
1: ranní update.
2: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky rychlých automobilů. Populární film Rychle a zběsile se dočká hned čtveřice seriálů. Na prvním už se podle tvůrců pracuje. Češi přestávají nakupovat v kamenných obchodech, téměř veškeré prodeje zboží se přesunuly na internet. Online už dneska nakupuje na 88% Čechů.
0: Já se tomu vlastně nedivím, tak je to asi příjemný, to objednat z domu, ne?
3: Jako v době třeba po covidu nebo během, tak jsem samozřejmě si zvykla na nakupování online, ale teďka se vracím k tomu live nakupování.
4: Já jsem taky byl teďka nedávno v kamenný pobočce a bylo to strašně příjemný, člověk si to mohl vyzkoušet, mohl si to porovnat.
0: No jako nejlepší jsou tady na tom ti, kteří si jdou zboží vyzkoušet, okouknou do toho kamennýho, ale pak to doma projedou heurekou a koupí to tam, kde to je nejlevnější, že jo?
4: To seš ty teda, jo?
0: Head Away Live, další songy pro vás, hezké ráno.

0: Me Maybe. 8 hodin 40 minut, posloucháte Hit Radio. Kruhové objezdy. To je taková speciální věc, kterou potkáváme na našich silnicích poměrně často, možná i vy teďka přes nějaký jedete nebo k nějakému přijíždíte. Proč speciální? Přijde mi, že každý si vykládá pravidla trochu jinak. Někdo na něj přijíždí a bliká doleva, jo, což mě jako, to je jako nejlepší, to je takový, si říkám, kam jako chceš jít, jako do protisměru nebo do středu k té betonové kytce. Někdo na výjezdu nebliká vůbec, jo, a občas se proti vám někdo vyřítí v protisměru. To se mi taky stalo, jo. Je to místo s takovou zvláštní aurou anarchie, dalo by se říct. A teďka, nevím, jestli jste to slyšeli nebo o tom četli, přidala se k tomu naprostá pitomost ze sociálních sítí. No. A to, že řidiči projíždí kruháč středem a natáčí se u toho. Strašná sranda, no.
1: Ne.
0: Takže já od té doby vlastně, co tuhle informaci vím, tak pokaždý, když přijíždím ke kruháči, tak čekám, kdo na mě jako vyskočí. Víš?
1: Počkej, a to jsou asi teda ale nějaký mladý řidiči, ne? Jakože nějaký tiktokeři mladý, protože já si nedovedu představit 50-letýho řidiče, že jede rovně přes kruháč a jakože čumte.
0: Jako když se u toho nenatáčí, pravděpodobně takhle, pokud se vám to stane a ano, bude to třeba někdo starší řidič a nebude se u toho natáčet, tak se prostě jenom splet, jo, ale když potkáte někoho, dojede prostředkem kruháče a má v ruce telefon, tak to je prostě jenom pitomec. Tak opatrně na cestách a bacha na těch kruháčích, je to bohužel teďka aktuálně trendem. Za chvíli David Guetta nebo Lucie Marie na Hit Radio. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
5: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
8: Jo, ještě beton.
9: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, ústracené obednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
10: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: XX Ludzomi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Pobíž s námi RN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Marie. Marie. Michal a Jasmin, posloucháte Hit Radio 8.53. Krásné ránko.
1: Všichni teďka řeší ten fotbalový skandál, kdy teda fanoušci Slavie vyhli na hřiště ještě před koncem a co víme, že jo, tak disciplinárka to vzala teda hodně přísně, ten zápas kontumovala, jakože prohlásila porážku kvůli porušení pravidel, 3-0 pro Spartu. K tomu, co tam proběhlo, co se tam odehrálo, tak se asi už nemusíme vyjadřovat, to byla prostě ostuda.
0: Jasně,
1: a fiasko.
0: Jasně, se, dobře.
1: Ale kontumace, jo, mě strašně baví to slovo, protože ono zní tak jako vznešeně, jo, jakože prostě, kontumace.
0: To je pravda, mě to trošku připomíná slovo zase konzumace, rád jako jim, jo, tak, ale dobře, kontumace.
1: Kontumace, zní to vznešeně, ale vlastně to znamená, že jste všechno na poslední chvíli pokazili, jo, a když si to přeneseme třeba do partnerského vztahu, tak to můžeme aplikovat na to, že já třeba doma celý den uklízím, ani se nezastavím a teďka přijde ten Kuba domů a tak co jsi dneska dělala, jo, a nevidí prostě, jak je to tam všechno naklizený a tak to ti dokáže tak vytočit.
0: Já, ač nejsem žena, nebo aspoň se tak dneska teda při středě neidentifikuju, tak to naprosto chápu, teda, jo. Já teda dostávám kontumaci pokaždý, když se snažím vysvětlit, že ta nová věc do auta byla v akci. Jo, třeba, jo.
1: Jo, jo.
0: A říkám si, jestli vlastně není kontumace ta nejlepší cesta, že se nemusíš snažit a výsledek je vlastně jako jasný hnedka, jo. Jinak taková otázka do větru. Kdo je u vás doma ta disciplinární komise, ta disciplinárka? Kdo u vás doma rozhoduje o trestech? Chlapi, já vím, co jste odpověděli. Vím, jak vám je. Jsem jeden z vás. Robin Schulz na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Robin Schulz, Erika Sirola Speechless na Hit Radio v 8.57. A už i my jsme skoro beze slov, už jsme vyčerpali všechno, co jsme mohli. Snídaně šampionů, ta středeční je na konci.
1: Díky, že jste byli s náma, slyšíme se samozřejmě zase zítra ráno od 6 do 9.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Přesně tak, 6 ráno jsme tady.
1: Tak doufáme, že se nás budete držet jako klíště a budete tady.
0: Těšíme se na vás.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci, v Londýnské ulici. Připomínám, že je tady uzavřená vozovka z důvodu rekonstrukce mostu, tak bacha na to. No a s komplikacemi počítejte taky v Jablonci nad Nisou, v Pasecké ulici, mezi křižovatkami s ulicemi Podzimní a Mlýnská. I tady je silnice uzavřená z důvodu stavebních prací. Myslete na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice. Obává se toho, že změny umožní vládě nekontrolovatelné utrácení. Ministryně Schillerová vnímá opoziční kritiku jako bouři ve sklenici vody. Nezaměstnanost v Libereckém kraji klesá. V dubnu se snížila o další desetinu procentního bodu na 5,7%. Přibývá naopak pracovních příležitostí. Podobný pokles nezaměstnanosti na jaře ale není nijak výjimečný. Tento trend je spjatý se zahájením sezónních prací a vyšší poptávkou po pracovní síle ve zpracovatelském průmyslu. Ve Stráži pod Ralskem utekl včera ráno jeden z vězňů záchodovým okénkem na nestřeženém pracovišti. Daleko se ale nedostal. Policejní hlídka ho o hodinu později zadržela v lese. Zatímco před útěkem muži zbývalo do ukončení trestu jen pár měsíců, nyní mu hrozí, že si pobyt za mřížemi prodlouží až na 5 let. Česká fotbalová reprezentace odehraje poslední přípravný zápas před domácími fanoušky proti Kosovu. Poté se vydá na mistrovství světa. Utkání se bude hrát 31. května v pražské EPET aréně. Jaká jsou připravená bezpečnostní opatření, vysvětluje mluvčí fotbalové asociace Milan Štěrba.
11: My samozřejmě máme naprosto jasně stanovené jako bezpečnostní postupy, ať už co se týče pořadatelství, co se týče bezpečnostních složek, co se týče bezpečnostního manažera a tak dále. Tyhle ty všechny věci řeší jakoby standardně.
1: Vstupenky na zápas s Kosovem jdou do předprodeje dnes.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
1: Na severu Čech měříme teploty mezi 4 až 7 stupni. Dneska bude oblačno až zataženo s přeháňkami. Dopoledne přeháňky jen místy, odpoledne pak na většině území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni.
9: Hit Radio Kontakt.
1: A už tady máme střed týdne. Krásný dopoledne od mikrofonu přeje Sylvie Válková. A jak se dneska máte? Dobrý? Nebo jste měli náročný ráno? Jestli potřebujete trochu dobít baterky, tak jste tady rozhodně správně. Proberem taky, jak si u nás
10: v éteru můžete vyhrát 2000 na cyklistický vybavení a mrkneme i na burzu divadelních kostýmů v Liberci. Nejdřív ale Pink

Malé divadlo FX Šaldy tenhle víkend uspořádá burzu divadelních kostýmů. V nabídce bude přes 2000 různých zajímavých kousků a pozor, ceny tady budou od 10 korun do 400, takže fakt jako za hubičku. Já si tak říkám, že člověk nikdy neví, kdy se takovej kostým může hodit, že jo? Takže jestli vás třeba čeká nějaká akce, party, nebo si prostě chcete chodit v kostýmu doma, tady si teď budete moct pořídit outfit, který vám každý bude závidět. Za pár korun odsud můžete odejít jako nějaký šlechtic nebo princezna, to je prostě nabídka, která se neodmítá, takže určitě vyražte omrknout kostýmy už tuhle sobotu a neděli a my už jdeme na další hity. Před námi Martin Garrix, Bon a No Sleep. Tady to je. Krásný dopoledne.

0: Brownová je optimista a my bychom měli být taky, protože kamarádi, už tady máme střed pracovního týdne, zvládli jsme to až sem, no tak jestli to dneska v práci máte náročný a fungujete už jenom díky kafi, zatněte zuby, do víkendu zbývají dva dny, my vám tady fandíme. A kdybyste jo hodně potřebovali nějak povzbudit, ráda připomenu, že dneska je den ovocných koktejlů, takže jestli vaše tělo potřebuje vitamíny a dovolenou zároveň, možná kompromis přece jenom existuje. Mimochodem, i dneska tady uděláme radost všem, co rádi vyráží na kolo a různý cyklovýlety. Opět si zahrajeme o 2000 korun do obchodu Moje kolo v Liberci. Už za malou chvilku si k tomu řekneme víc, tak na to určitě počkejte a fajn středu.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio.
1: Bezpečnost má zelenou s Kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.

0: Mazda webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Liberecká výšina.
3: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
2: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
3: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
2: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Pryč DPH! Pryč DPH!
11: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
12: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nezastavitelná si asi to razí naším éterem. Jsou 3 minuty po 9:30 a nezastavitelně se budete moct cítit i vy, až tady u nás vyhrajete 2000 na zbrusu novou výbavu na kolo. I dneska někomu uděláme radost, takže jestli rádi jezdíte na kole, ale třeba byste potřebovali novou helmu, chrániče, brýle, boty, prostě cokoliv, tak my to pro vás zařídíme. Na stole jsou 2000 korun do skvělý prodejny Moje kolo v Liberci a jak si je vyhrát? Stačí, když budete velmi pozorně poslouchat odpolední show na Hit Radio Kontakt. Naše odpolední dvojka Denisa s Jirkou někam mezi písničky umístí zvuk zvonku. A vy, jakmile ho uslyšíte, hned berte telefon do ruky a volejte k nám do studia na číslo 48 512 12 12. První, kdo se dovolá, bere výhru. Takhle snadný to je. Tak buďte mezi 3. a 6. ve střehu a já držím palce.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.

0: Tohle byl Damiano David na Hit Rádiu Kontakt. Za chvilku už 9:45, no a my pojďme hodit očkem na silnice v našem regionu. Tentokrát to omrkneme v České Lípě, kde je v plném proudu rekonstrukce Děčínské ulice. Dneska se práce na silnici posunou do další fáze a začne se pracovat taky v úseku mezi ulicemi Navkova a Bendlova. Uzavřený bude vjezd z Děčínské ulice do Navkovy, počítat musíme taky se zákazem levého odbočení z ulice Antonína Sovy na Děčínskou směrem do centra, takže jestli tudy pojedete, bacha na to. Jak to ale vypadá na silnicích teď? Kde se bouralo? Kde jsou komplikace? Na to koukneme už za chvilku ve zprávách 10. Do celý k vám ale ještě pošlu další várku té nejlepší muziky. Mám pro vás třeba Kabáty, Miley Cyrus nebo Boba Sinclaira, tak na to určitě počkejte a krásnou středu.
1: Čistá voda pro všechny, to je cílem firmy Photon Water Technology z Liberce, která se zaměřuje na moderní technologie v oblasti úpravy a recyklace vody. S ředitelem společnosti Petrem Kvapilem jsme probrali, jak na čištění rybníků. Co by měl obsahovat dobrý lake management, se na Hit Rádiu Kontakt dozvíte ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt.
3: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Rádia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Festival řemesel ve fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
14: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
14: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.
16: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
17: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
16: Fakt?
17: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
16: Tak jedeme.
17: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
16: Kdo na to jde
17: od lesa, koupí auto od ESA.
18: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
19: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
18: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
20: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
21: Co hledáš? Trůn pro královnu?
20: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
21: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
20: To je jak sen. Kdeže to je?
21: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: a už je tady 10. hodina. Před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Děčínsku v Dolní Poustevně. Ve Vilémovské ulici narazila dodávka do dopravního značení, tak projíždějte kolem opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky na trase Liberec Turnov. U Hodkovic nad Mohelkou leží balík polystyrenu na cestě. Tak i tady na to myslete a bacha na to. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Neznámý pachatel včera v podvečer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Turbookružní křižovatka na připravované sídliště Nová Kunratická v Liberci je nově částečně průjezdná. Práce ale pokračují. V současné době došlo k částečnému zprovoznění větve do Kunratické ulice. Řidiči mohou projíždět ve směru z Kunratic do Liberce a z Jablonce nad Nisou do Kunratic. Nadále ale zůstává uzavřený průjezd z Kunratické ulice směrem na Jablonec a taky směrem od Liberce do Kunratické ulice. Evropská unie plánuje vyrábět více důležitých léků v Evropě. Chce se zbavit závislosti na asijských výrobcích a předcházet nedostatku antibiotik a dalších léčiv. Dohodu na pravidlech, která usnadní podporu výroby léčiv z veřejných prostředků, oznámili zástupci Europarlamentu a členských států. Dneska je na řadě třetí kolo nadstavbové části fotbalové ligy. Jablonec se vydá na hřiště do Edenu, kde už v sobotu Slávie sahala po jistotě titulu. Po kontumaci derby je ovšem vše stále otevřené, stejně jako jablonecký boj o čtvrté místo. Slovan Liberec se představí v Hradci Králové, kde ho čeká klíčový duel, ve kterém může výrazně přiblížit bojům o evropské poháry.
14: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Ve Varnsdorfu je 7 stupňů, v Jablonci nad Jizerou 5 a v Desné 4. Dneska bude na severu Čech většinou zataženo, místy taky s přeháňkama. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni.
12: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi a 10. dopolední si rozjedeme s DJskou legendou Gigi D'Agosto.

Jako pohlazení po duši Alex Warren a jeho Ordinary zní éterem Hit Rádia Kontakt na hodinkách 13 minut po 10. A my jdeme na fotbal. Dneska to máme nabitý. Slovan vyráží do Hradce, zápas začne v 17:30 večer, takže rozhodně myslete na ty naše kluky. Posílejte štěstí na dálku a hlavně palce i na nohou držte Jablonci, protože ten se dneska od 8 utká se Slaví. No, tak snad bude všechno v klidu. A kdy budeme moct na fotbal vyrazit? Slovan bude hrát doma už tuhle neděli proti Spartě, takže tohle si klidně už teď zapište do kalendáře. A jestli ještě můžu něco doporučit, co by velký fanoušek dobrýho fotbalu, zajímavý souboj o titul se strhnul i v 8. lize na Liberecku. Lídrem tabulky jsou zatím Vratislavice, hned za nima Rynoltice, Machnín a Ruprechtice. Kdo si ale za mě zaslouží velký obdiv? To jsou právě Rynoltice. Mají tady velký nedostatek hráčů, který kompenzují neskutečnou bojovností a fakt je to skvělá podívaná, takže i do Rynek můžete vyrazit, podpořit je. No a jestli chcete ve fotbale vidět i nějaký ty boxerský vložky, tak Machnín je jasná volba, to dokázali i v minulém zápase. Tak, fotbal jsme probrali a teď už je čas na další skvělý hity. Parta Miraj a jejich Oči, to už letí za váma.

0: Jestli něco dokáže dobít baterky během 3 minut, tak je to tohle. Lion Payne, Rita Ora a For You. Energie tady máme na rozdávání. Za chvilku je tady 10:30 a naše Denisa Mečířová pro vás má v tomhle čase další zajímavý rozhovor. Tentokrát o čisté vodě, úpravě a recyklaci. Předávám slovo.
1: Čistá voda pro všechny, to je cílem firmy Photon Water Technology. Jak na čisté rybníky dneska proberu s ředitelem společnosti Petrem Kvapilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, těší mě.
1: Pane Kvapile, co je dneska hlavní problém s kvalitou vody v rybnících a menších nádržích? Proč se jejich stav často zhoršuje?
2: Rybníky jsou zatíženy nadměrným množstvím živin, které se do toho vodního ekosystému dostávají z plachy z okolí nebo ze splaškových vod. Na nich potom narůstají sinice a řasy, dojde k vyčerpání kyslíku, v podstatě není prostor pro jiné organismy. Není to jenom jedna chyba, je to souhrn vícero okolností, které mají vliv na kvalitu vody a se současnými klimatickými změnami se tenhle ten proces jenom zrychluje.
1: Proč je potřeba řešit kvalitu vody včas? Co se stane, když se to nechá být?
2: Rybník nám akumuluje ty živiny, sinice a řasy s tím umí pracovat a recyklují si ty živiny do dalších sezon, takže každou sezónu se ta kvalita vody zhoršuje. Tenhle ten stav se dá řešit preventivně a to je určitě nejekonomičtější a nejjednodušší opatření a asi i nejšetrnější pro celý ten ekosystém. Pokud tohle to neuděláme, tak pak už vlastně v létě jenom hasíme požár. Zase řešení to má, ale ty náklady jsou potom trošku vyšší.
1: Jaké jsou dnes nejčastější způsoby čištění rybníků a kdy dává smysl chemie, biologie nebo technologický přístup?
2: Žádný rybník nemá univerzální řešení, vždycky se jedná o nějaký komplex opatření. Ta chemie je velmi rychlá, umožní nám projasnit vodu, tak jak to dělají lidi v bazénu. Nicméně my potom navrhujeme další opatření, které zajistí trvalý stav, jako například aerace, která nám stabilizuje systém, nebo použití bakterií, které konkurují sinicím a umí ty živiny vysát z toho systému rychleji než sinice a řasy.
1: Když se řekne čištění rybníka, musí se voda vypouštět a řešit sedimenty nebo jde zlepšovat kvalitu přímo na místě?
2: To vypuštění rybníka a odbahnění je velmi legitimní způsob řešení, je to nákladné a není to určitě trvalé řešení, vždycky musíme hledat tu příčinu, proč ten stav nastal. V podstatě často dává smysl začít šetrně, biologicky, pozorovat reakci toho systému, toho rybníka a potom navrhnout konkrétní kombinaci opatření pro danou lokalitu.
1: Kdy už je podle vás čas obrátit se na odborníky?
2: Na odborníky bych se obrátil v okamžiku, kdy ten stav dlouhodobě trvá, kdy se neustále opakuje, nebo když jsem součást nějakého komplexního ekosystému, kaskády vodních nádrží, složitějších přítoků, čistírnou nad rybníkem a podobně.
1: Tolik Petr Kvapil z Photon Water Technology. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji, těšilo mě, nashledanou.
1: Na Hitrádiu Kontakt se ve čtvrtek podíváme do Chrastavy. Chrastavská radnice se brzy vybarví do krásy. Co tady bude nového? A taky, jak dopadlo hledání nového tajemníka? Nebo co se chystá v zapomenuté hornické osadě Neustadt? Nejen to vám poví starosta Chrastavy Michal Canov. Už ve čtvrtek na Hitrádiu Kontakt.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
5: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
6: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.
7: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
8: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
9: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
10: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
11: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
12: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
12: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
14: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
15: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
16: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
21: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
22: Hit Radio.
23: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitradia. Hokej je lepší s Hitradiem.
24: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
25: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Disturbed a Sound of Silence doznívá v éteru Hit Radio Kontakt. Takhle skvěle my vám umíme hrát. I dneska vám krojeme záda s tím nejlepším playlistem, protože přece jenom se skvělou hudbou jde všechno líp. A protože vašich oblíbených hitů není nikdy dost, budeme hrát podle vás i dneska večer. Tradičně nás čeká vaše středa s Leou Děngeši. Po 6. hodině se stanete DJem Hit Radio Kontakt a klidně už teď si můžete objednat tu vaší srdcovku na webu Hit Radio Kontakt. Tak nám sem dejte vědět, co vám vždycky udělá radost, když to slyšíte v rádiu, a my vám ten středeční večer zpříjemníme na max. Teď pro vás ale mám taky něco, co by mohlo udělat radost, a to je nádherná česká srdcovka od kapely Krištof a Simi Martausové. Hvězdáři už letí k vám.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát, neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Dead Dance na Hit Radio Kontakt do toho středečního dopoledne. Já doufám, že se vám dneska v práci daří všechno, na co sáhnete, ale protože právě ten střed týdne může být náročný, není na to si po práci jít, vyčistit hlavu, projít se někde v přírodě, v lese, kam na vás žádný starosti a povinnosti prostě nemůžou. A co vás možná překvapí, samotný lesy pro vás už tenhle víkend připravili super program, tak přijďte poznat přírodu novým pohledem do lesů s lesy České republiky už v sobotu 16. května. S lesníky se potkáte celkem v 67 lokalitách po celé republice a můžete se jich tady zeptat na všechno, co vás o lese zajímá. Program a místa najdete na webu klubnovéholesa.cz. Já už jsem na to taky koukala a třeba u nás na severu budeme moct vyrazit do Bučin na Ještěckém hřebenu, kde bude společná komentovaná procházka s lesníky. Na trase taky budou čekat stanoviště s herními prvky pro děti, takže rozhodně vezměte celou rodinku. No a v polovině trasy bude připraveno i občerstvení, kde si můžete opít buštíka. Za mě skvělý plán na sobotu. Bude to hrozně fajn, tak to prodoražte.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
13: Service Plus.cz.
14: Datart pořádá Maxi Výprodej.
15: Cože? Maxi Výprodej?
14: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
15: Tak to je další level.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
17: Bauhaus, když se to má podařit.
18: První probuzení na moři?
19: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
19: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
20: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
21: Hit Radio Kontakt.
22: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.
24: Radio.

0: jedenáctá odbyla a my jdeme mrknout, jak to jezdí na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte ve Šluknově, v Zejerově ulici došlo k nehodě, tak tady počítejte s omezením provozu. Komplikace nám hlásíte taky na Jablonecku v Krásné, na místní komunikaci zasahují hasiči u požáru domu, tak i tady projíždějte opatrně. No a připomínám taky, že na trase z Nového Boru na Liberec u Jablonného v Podještědí budou dneska na krajnici probíhat práce údržby. Myslete na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, částky na energie, pracovního bonusu nebo posuzování majetku. Příjemcům dosavadních podpor, jimž by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po požáru. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, které hradila, budou dohromady 15 až 20 milionů korun. Největší škody jsou na lesních porostech a nových výsadbách. Opravit se musí taky cesty, po kterých se pohybovala těžká technika a jejich okolí, a pokácet nestabilní stromy. Dubnové mrazy dělají vrásky ovocnářům. Ti v současné době provádějí šetření v jednotlivých podnicích, kde se snaží přesněji odhadnout škody. Více říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
10: Předběžně předpokládáme, že letošní úroda by se mohla pohybovat někde kolem poloviny toho, co je u nás běžné v kontextu nějakého dlouhodobějšího průměru. Když to převedeme do tržeb, tak se dá očekávat, že jde o škodu v řádově vyšších stovkách milionů korun.
9: Ovocnáři vše upřesní během příštího týdne, kdy budou mít výsledky. Lidé pomohli zachránit liberecké planetárium. V rámci kampaně Zachraňte planetárium nakoupili odměny a zážitky za více než 587 tisíc korun. Díky úspěšné kampani a finanční podpoře Libereckého kraje a nadace Škola hrou může nyní IQ planetárium začít s revitalizací, s realizací prvních kroků modernizace a přípravou technologických změn.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
9: Nebe nad severem Čech je zatažené a teploty se pohybují mezi 6 až 9. Odpoledne naměříme maximálně 10 až 13 stupňů, vydrží zatažená obloha a místy se přidají taky přehánky.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Krásný středeční dopoledne, to vám od mikrofonu přeje Sylvie Válková a rovnou pro vás mám další skvělý hity, mezi nima taky Too Sweet od Hozíra.

Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, to nám zní éterem Hit Rádia Kontakt v čase 11:15. My vám tady i dneska servírujeme jenom ty nejlepší hity a k tomu přidám taky tip na to, co dneska podniknout po práci, po škole. Kamarádi, Žitava, kousek za hranicema, se dneska promění na středověké město. Budou tady pobíhat kejklíři, narazíte na spoustu kostýmů, skvělou hudbu, historický stánky a v závěru si užijete i ohňostroj, takže myslím si, že jestli potřebujete na chvilku uniknout z té středeční šedi, tak tohle je rozhodně vhozená rukavička. Já třeba na takovýhle akce do Žitavy jezdím strašně ráda, fakt to tady má skvělou atmosféru, takže můžu jen a jen doporučit. No tak to prodražte, bude to krásný a my už jedeme dál. Před námi Kamrad a jeho V-Mine, jdeme na to!

0: skvělej DJ Tiesto do toho středečního dopoledne. Já doufám, že se dneska máte všichni dobře, ale pro případ, že by nám tady někdo propadal středeční depresi, my jsme tady od toho, aby jsme vám tu náladu trochu zvedli. Pozvali jsme vás na středověkou slavnost do Žitavy. Odpoledne tady taky budeme rozdávat 2000 na cyklistický vybavení. A ještě jeden tip tady pro vás mám. Jeden z nejlepších letních festáků Hrady.cz teď nabízí poslední levný lupeny. Ty můžete pořídit ještě dneska a zítra, takže jestli už teď víte, že na Hrady vyrazíte, určitě o tom popřemýšlejte. Line-up je hodně nabitej, na Hradech vystoupí třeba Vypsaná Fixa, Harley, Mirai, MiG-21, Daniel Landa a spousta dalších skvělých men. Mimo to, my na Hradech, na Bezdězu, poslední srpnový víkend, samozřejmě budeme taky s naší fan a relax zónou, takže doufám, že se tam potkáme, těšíme se na to. No tak omrkněte ty poslední levné lístky na webu hrady.cz, udělejte si radost takhle uprostřed toho týdne. Já myslím, že si to zasloužíte všichni do jednoho. Krásný dopoledne.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovým baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechem, chachacha, noční, no, a potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci, yes, který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Poběž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
5: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.
6: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
7: BMW Kartek Liberec, člen skupiny Kartek Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách kartekgroup.com. Kartek Liberec.
8: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
9: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
10: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Broze a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
11: Každý den přináší nové výzvy.
12: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
11: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
12: Více na práce Ontex.cz.
13: V Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
15: Gap. Individual style for every generation.
16: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
17: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci? Meloun vodní s nízkým obsahem semen, kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
18: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Eva Farná, Všechno nebo nic a Hit Radio Kontakt. Je 6 minut po 11:30, krásný dopoledne. My jsme se tady nedávno bavili o bizarních krádežích. Probrali jsme, že někdo je schopný ukrást komín z rodinného domu. Včera jsme řešili ukradené betonové lavičky u cyklostezky v Novém Boru. No a v těchto bizárech pokračujeme, kamarádi. Tentokrát se přesouváme do Jablonného v Podještědí. Z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy někdo ukradl vzácnou lebku svaté Zdislavy, která má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Na velmi kvalitním záznamu kamery je vidět, jak zloděj rozbil skříňku, ve který byla lebka uložena, a prostě s ní utek. Pojďme ale teď na chvilku opomenout to, jak šílený tenhle případ je, a pobavme se o tom, že ve světě, kdy má každý iPhony a Samsungy, se kterýma úplně v pohodě vyfotí měsíc na noční obloze v prémiový kvalitě, tak na důležitých místech jsou pořád kamery, které nám v případě potřeby dají úplně nepoužitelný záznam, rozkostičkovaný na jednotlivý pixely. Dokonce sama policie, když viděla ten záznam z baziliky, tak řekla, že pachatel byl pravděpodobně oblečen do černého. Takže ze záznamu nejde poznat ani barva oblečení. Super. No, občas je to tady u nás na severu divoký. Já teda doufám, že zloděje lebek trest nemine, a teď už pojďme radši na další hity. Tady je Rose a Bruno Mars.

0: za mě naprosto dokonalej závěr středečního dopoledního rozjezdu. Linkin Park, Leave Out All The Rest právě teď za námi a už je čas se pomalu rozloučit. Tak moc díky za to, že jste tady s námi i dneska, děláte nám tím velkou radost a určitě laďte Hit Radio Kontakt i dál, protože už za malou chvilku je tady Alvaro Soler nebo Ina a Rehab, no a pak už poledne Jirka Pelnář a vaše oblíbené srdcovky. Tak se mějte krásně, ať vám to v práci utíká, užijte si odpolko a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Čau!
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
3: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Trenírkárna.cz.
8: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trenírkárna.cz.
9: Jo, ještě beton.
10: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
11: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
12: Festival řemesel ve fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Typ XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
3: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Jablonecku v Krásné na místní komunikaci zasahují hasiči u požáru domu, tak projíždějte opatrně. A na trase mezi Libercem a Turnovem na průjezdu Hodkovicema nad Mohelkou probíhají stavební práce a vozovka je tady zúžená na jeden jízdní pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
7: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
8: I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnes je Český den proti rakovině. V ulicích budeme potkávat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky. Doplňuje ředitelka Legy proti rakovině Iva Kurzová.
11: Ten příspěvek držíme celé roky, je to 20 korun minimálně, ale samozřejmě možnosti směrem nahoru jsou neomezené. My jsme dárcům vděční za jakýkoliv příspěvek. A protože doba pokročila, tak vlastně máme i nové možnosti. Kdo by nepotkal dobrovolníka nebo neměl šanci si tu kytičku koupit fyzicky, může přispět pomocí DMS. Potom máme už třetí rok QR kódy a letos poprvé takový pilotní ročník, zkoušíme platební karty.
10: Žlutou kytičku je možné získat až do neděle na takzvaných pevných místech. Seznam je na webu Českého dne proti rakovině. Mobilní aplikace Záchranka se po 10 letech od vzniku blíží k hranici 4 miliony uživatelů. Ti si jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba 220 tisíc krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného, zprostředkovat kontakt a do budoucna poskytnout klíčové informace o povaze zranění. No a na českých chmelnicích finišují jarní práce. Rostliny se stále ručně natáčejí na drát, protože nikde na světě neexistuje potřebná technologie. Na jedné chmelnici tak projdou brigádníkům pod rukama 100 000 rostlin. Teď se podíváme k nám.
2: Nezaměstnanost v Libereckém kraji klesá. V dubnu se snížila o další desetinu procentního bodu na 5,7%. Nejvyšší zůstává na Českolipsku. Podobný pokles nezaměstnanosti na jaře ale není nijak výjimečný. Tento trend je spjatý se zahájením sezónních prací a vyšší poptávkou po pracovní síle ve zpracovatelském průmyslu.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: V Hejnicích je 8 stupňů, v Tanvaldu 6 a v České Lípě 10. Odpoledne bude na severu Čech převážně zataženo, místy se přidají taky přehánky. Nejvyšší teploty mezi 10 až 13.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je to tady středa, 12 hodin, 2 minuty, začínají nám srdcovky, to znamená 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. navíc na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit z roku 2000, se kterou se vydáme na cestu kolem světa, tedy Around the World. I jednak kvůli tomu, že je hezký, že takhle můžeme cestovat, alespoň prstem na mapě, když to všechno stojí strašně peněz, ale hlavně kvůli tomu, že za 2 dny už začíná také i pro Česko mistrovství světa v ledním hokeji. Tak jdeme na to! To je ono, ATC, Around the World, 12 hodin 3 minuty, první srdcovka na Hit Rádiu.

0: ATC na Hit Rádiu, cesta kolem světa. V jednom filmu, kde to bylo za 500, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: My dneska nebudeme vzpomínat na české filmy z 90. let, ale budeme vzpomínat na vaši brigádu. Jo, protože ve zprávách, pokud jste slyšeli zprávy, tady u nás na Hit Rádiu, ve 12 hodin, tak jsme slyšeli informaci z českých Chmelnic, že tam finišují jarní práce. No a Chmelová brigáda, to je taky jako legendární brigáda, a to jsou taky neuvěřitelné vzpomínky. Mám pocit, že chlapi vzpomínají na vojnu a ženy často tady na tu brigádu. Tak jakou brigádu jste zažili vy ve vašem dětství nebo v pubertě? To mě zajímá. Co jste dělali, kolik vám bylo let? Dejte vědět na 777-937-777. Zprávy, hlasovky, všechno posílejte. A my si dáme další dvě srdcovky. Za chviličku Koreana a právě teď R.E.M. Hezký poslech. Hey,

0: Rok 1988 na Hit Rádiu. To jste nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky jsou plné překvapení, to je pravda. Za chviličku si dáme hit z roku 1999, ale teď v těch 90. ještě zůstaneme, jdeme na vaše brigády. Dneska vzpomínáme na to, čím jste si vydělávali peníze. Asi se shodneme jako na tom, že je zvláštní, že i když ta brigáda vždycky byla špatně placená, tak stejně tenkrát ty prachy jako nám stačily. Úplně jako v pohodě. Jsme s tím normálně vyžili. Tak co tady máme na našem WhatsAppu? Lucka píše. Ahojky, tak moje první brigáda byla v rakvárně. Broušení dřevěných rakví. Bylo to super, ráda na to vzpomínám. Lucka. OK. Zajímavá brigáda. Jsi začínala tam, kde všichni ostatní končí teda. No je vidět, že máš černý humor teda. Dobrý. Kluk z dědiny. Petr. Takže klasika brigáda VZD. Žně na sušce obilí. Oh, strašlivý bordel, nebo konkrétně strašlivé bordel a prachy na houby. Ale tenkrát v 16 to ušlo. Jasně, dovedu si představit. Já jsem roznášel letáky do schránek, to bylo hrozný peklo, bylo to na halíře rozpočítaný, takže jsem jich musel rozdat asi milion, abych měl nějaký prachy. Zdraví Tomáš. Hele, tohle mi připomíná moji brigádu. Já jsem pracoval v hangáru, kde byla strašná zima. A vybaloval jsem krabice, které přicházely asi z Číny. Byly velký krabice a ty byly velký takových pytlů na elektroniku. Jo, když si představíte, že si koupíte novou televizi, tak ta je většinou v takovým jako zvláštním, takovým pinovým jako obale, takovým pytlu, jo. Tak tyhle pytle tam byly vždycky jako nahňácaný, namačkaný a můj úkol byl, že jsem ho vždycky vyndal, musel jsem ho rozprostřít, narovnat a dával jsem ho vedle, zase do jiný krabice, jo, která se pak odesílala asi do jiný továrny, kde se to potom balilo. A taky za ten jeden pytel, tak jsem měl, nevím, třeba 5 halířů tenkrát, takže jsem tam hodiny a hodiny zmrzlej v rukavicích. Musel jsem mít ustříhaný konečky prstů na těch rukavicích, že jo, abych jsem to cítil, aby jsem mohl ten pytel hezky rozprostřít. Tak se to tam takhle dával na stranu a pak jsem si prostě počítal kusy a za těch 6 hodin, co jsem tam byl, jsem si vydělal 30 korun a šel jsem domů. No tak tohle jsou brigády, na který vzpomínáme, jo? Ale i přesto je to krásná část našeho života, která nás taky nějakým způsobem formovala, stejně tak jako hity, které tady dneska hrajeme. Tohle je hit z roku 1999 a vy pište dál vaše vzpomínky na brigádu na WhatsApp Hit Rádia.

0: John Newman na Hit Radio, srdcovka z roku 2013.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: My tady většinou vzpomínáme na 90. léta a tohle je frajer, který se narodil přesně v roce 1990, takže teď v červnu oslaví 630 let. To byla pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání, takže už teď můžete psát na 777-937-777, co byste chtěli dneska slyšet, co byste chtěli zahrát. No a zároveň tam také píšete vzpomínky na vaši brigádu. Tak tady mám hezkou zprávu. Ahoj, já jsem brigádničila 5 let v DMku. Práce to byla hezká, lidé většinou času hodní. Našli se ale i výjimky, třeba paní, co se k nám přišla ptát na koberečky do auta. Jasně. Nebo pán, co několikrát vyšel ven a zase zpátky, jenom aby se mě mohl pokaždé zeptat. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Tak se chci zeptat, jestli se něco změnilo, když jsem vstoupil dovnitř k vám. Výborně. Takový zákazníky mají všude nejradši. Vždycky se najde někdo, kdo snídal vtipnou kaši, že? Ale vzhledem k tomu, že já jsem to nebyl, tak ten pán klidně mohl být můj táta. Má taky podobně blbý humor jako já. Co dál? Co tady máme? Máme tady i hlasovky. Jasně, tak pojďme na to. Vzpomínky na brigády. Tak jsem zvědavej.
2: Ahoj Jirko, moje vzpomínky na brigádu byly luxusní. Jezdila jsem, když mi bylo 15 a potom i další rok 16. Se Svitskýma točila jsem cukrovou vatu a prodávala heliové balonky. Takže jsem byla nucena žvát do davu cukrová vata. No to bylo hrozný. Naštěstí nejsem introvert, takže jsem to nějak zkousla. A taky to bylo super. Dostala jsem najíst, dostala jsem peníze a podívala jsem se všude po České republice.
0: Tak to je nádhera. Bary, děkuju, to je nádhera, to je poprvé, co slyším o někom, že měl brigádu na kolotočích, ale pozor, to já jako závidím, to je můj a ne, a věřím tomu, že nejenom můj dětský sen, jo? Naše generace, co vyrůstala na seriálu Cirkus Humberto, tak jezdit s kolotočima nebo cirkusem, ale bože, to byla vysněná práce, to je paráda. No hele, tak jenom takhle mezi náma, jo? Když si od fochu, jak se říká, měli na té střelnici ty pušky nějak sfejkovaný, to pohnutý míření nebo tak něco, že jsem ty špejle netrefil, a nebo jsem jenom levej, jo? A z čeho se dělají ty cukrový lízátka ve tvaru dudlíku, protože ty jsou nenahraditelní. Tak prosím, dej mi vědět, zpátky na WhatsApp, to mě zajímá. Za chviličkou srdcovka na vaše přání do té doby, například Miraj, a nebo taky Hit Golden.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá paráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: tati ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
17: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
16: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
17: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
16: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
19: Každý den přináší nové výzvy.
20: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
19: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
20: Více na práce Ontex.cz.
21: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
22: Tak to musíme do Spoltexu.
21: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
22: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
21: Tak už pojeď.
22: Spoltex.cz.
23: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
24: Hit Radio.

0: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
3: Posloucháte středeční srdcovky na Hitrádiu a mám tady srdcovku na přání, která je spojená navíc ještě se vzpomínkou Davida, který píše: já nejraději vzpomínám na brigádu ve videopůjčovně. Bylo mi 16 let a měl jsem přístup do sekce 18+ a hororu. Nad tím tak přemýšlím. Tenkrát na těch videokazetách 18+, možná někdo nosil chlupatý plavky, tak to je pravda, že to byl docela horor. No a David pokračuje a píše: v té době jsem měl holku a ta měla nejraději skupinu Tic Tac Toe. Měla dokonce v pokoji obrovitánský plakát. Nevím proč, ale dneska díky této brigádě a vzpomínkám jsem si na ní vzpomněl. Tak že ji na dálku zdravím a Lence posílám tuhle píseň. Tak jo?

0: deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Srdcovky Hit Rádia.
2: Dobrý, dobrý. Podle mě jako tohle jste v rádiu dost možná dobrých 20 let neslyšeli. Tic-tac-tou, vachum. Takhle, němčina v písničkách nezní moc dobře, ale tohle je prostě dokonalý. To byl pohled do roku 1997. Davide, děkuju za tenhle výběr srdcovky na přání. To si mě fakt jako potěšil a věřím, že nejsem sám. Skvělý, 12 hodin 43 minut, dnešní srdcovky jsou za námi. Do 13. hodiny ještě například Ella Henderson, taky Mando Diao. A pokud byste dneska chtěli slyšet ještě pořád tu vaši srdcovku na přání, ještě máte šanci, je středa, to znamená, že mezi 18. a 21. na Hit Rádiu jsou hity na přání a už teď na webu hitradio.cz tak můžete napsat do formuláře speciálního, co byste chtěli slyšet a dokonce i v kolik hodin byste to chtěli slyšet, abyste o to nepřišli.
3: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Rádia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Bydlet o úroveň výš?
13: Můžete i vy.
12: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
13: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
12: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Rezidence Level 21.cz.
14: Pryč DPH! Pryč DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Pobíž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku
1: Zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
19: Festival Řemesel ve Fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
20: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sheeran v závěru dnešní polední hodiny, za 2 minutky bude 13, čekají nás taky nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci v Ostašovské ulici se srazila 2 osobní auta. S opatrností projedete jedním pruhem. A na Děčínsku na příjezdu k Dolnímu Žlebu směrem od hranic s Německem narazila dodávka do plotu. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
3: Hit Radio.
4: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
3: On air,
11: online
3: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už tuto sobotu vypukne celorepubliková akce Do lesů z lesy České republiky. Zájemci tak mají jedinečnou možnost vyrazit se zkušenými lesníky na komentovanou procházku. Program nastíní mluvčí lesů ČR Eva Jouklová.
13: Lesníci budou s lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo, kromě lesů České republiky a lesníků. Tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
12: Akce proběhne na 67 místech. Detaily včetně programu najdeme na webu klubnovéholesa.cz. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádá o evropskou pomoc pro naše zemědělce. Má jít o aktivaci podpory z prostředků krizové zemědělské rezervy, které je možné využít při postižení přírodními katastrofami, ale výjimečně i nepříznivými klimatickými jevy. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů poničily polovinu letošní úrody ovoce. Německá policie podnikla v Berlíně rozsáhlou razy. Důvodem je rostoucí počet případů střelby. Do akce bylo nasazeno zhruba 500 policistů, včetně speciálních jednotek. Prohlídky prováděly ve zhruba 20 bytech a dalších objektech v německé metropoli. Teď ještě pohled k nám.
14: Neznámý pachatel včera v podvečer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a z místa činu s ní utekl. K činu mělo dojít na začátku bohoslužby, kdy byl vypnutý alarm. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
14: Na severu Čech máme zataženo, místy se objevují taky přehánky. Odpoledne bude nejtepleji na Českolipsku až 13 stupňů, jinak většinou teploty kolem desítky.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, jak se dneska máte? Doufám, že všechno v pořádku. Je středa, je tady ta kratší polovina pracovního týdne před námi. No a navíc v této hodině opět budu rozdávat denní výhru, a to konkrétně Surikarty, což je karetní hra pro celou rodinu, která je vymyšlena od psychologa, abyste společně v rodině trávili víc času a zároveň se také líp poznali. Je to denní výhra, v pátek nás čeká ta hlavní výhra, a to je 10 000 na nákup a prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se do hry připojit, najdete na webu hitradio.cz.
3: Hitradio Kontakt.

Mars Brattles na Hit Radio, je 13 hodin 13 minut. To je taky taková vlastně jako rodinná kapela, tak když jsme u té rodiny, už jste přihlásili nějakou vtipnou nebo bizarní SMS-ku od vašich dětí do soutěže o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 prémiové mobily Xiaomi Redmi Note 15 Pro? Ještě ne? Tak pořád máte čas. Finále je v pátek mezi 12. a 15. hodinou, kde přesně o tohle budeme hrát. Pokud už jste to ale udělali, tak teď dobře poslouchejte, jestli náhodou tu vaší SMS-ku nebudu teď číst, protože každý den vybraná zpráva ještě získá denní výhru, a to karetní hru Surikarty pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa, proto abyste se v rodině trošku lépe poznali, abyste na sebe měli víc času a možná vlastně na těch mobilních telefonech od rána.

0: večera každý nebyli. Takže zpráva, kterou tady mám, tak to nám poslala Veronika a ta píše: napsala jsem své dceři otázku, proč si opět nevyžehlila? Její odpověď: neměla jsem čas, nestíhám žít. Dobrý, to já beru, to je náhodou docela jako cool odpověď, to je skvělý, takže Veronice gratuluju. Veronika tady získává sorry karty, naší denní výhru. No a zítra ráno opět další denní výhra mezi 6 a 9, další denní výhra potom mezi 12 a 15 a v pátek velké finále po obědě. 12 až 15 je čas, kdy máte poslouchat Hit Radio, protože v ten čas můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Když máme ty zmrzlíky, Demi Lovato, Let It Go a Ledové království, to se tak hodí do toho počasí, co teď máme tady u nás v Česku. Každopádně využiju toho, protože tohle je tak trošku vánoční téma a já tady mám zprávu, která s Vánocemi úzce souvisí. Stalo se to v Americe, jedna paní Američanka našla na půdě vlastně opravdovou časovou kapsli. Její mamka tam před skoro 30 lety chtěla tenkrát pomoct Ježíškovi, že jo, nebo Santa Clausovi, a tak nakoupila nějaký dárky sama a schovala ty vánoční dárky pro ní na půdě. A asi na ně zapomněla, nebo je pak nemohla najít. U stromečku tenkrát prý byly slzy, ale teď se dárky úplnou náhodou našly a vykoukla z nich dokonalá nostalgie 90. Jo? Je to jako najít poklad, který už nikdo nechce, ale zároveň ho chcete mít. Prostě s Barbínou v dospělosti si už hrát nebudete, ale jste šťastné, že ji konečně máte. Takový ten hořko-sladký pocit dospělosti, no. Tak proč o tom mluvím? Protože Melissa, ta Američanka, tak se jmenuje, tak se rozhodla, že ty dárky tak si nenechá jako vzpomínku. Rozbalila je před kamerou, dala video na TikTok, který má miliony shlídnutí, a všechny ty dárky, které tam našla, tak dá charitě. Nádherný příběh. Krásný. Tak i v 21. století v roce 2026 se opravdové vánoční zázraky dějí. A to i na jaře.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
3: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
4: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků v ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká lípa Sosnová.
10: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
11: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
11: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
13: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Kepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Kepi Gas Liberec Pavlovice.
14: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
15: Service Plus.cz.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: A to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde?
5: Od lesa prodá auto u ESA.

0: přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo, jakože...
3: jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
2: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
4: Nebo ryba třeba.
2: Nebo ryba.
3: Tak to naše čivava je bejk, no.
2: Nicméně...
3: Ryba.
4: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
2: Já jsem se
3: smála. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
2: tvýmu kocourovi.
3: Tvůj kocour je co? To je štír, no tak to ne, tak to smolíček.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

John Martin, Save the World. Je 13 hodin 39 minut. S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Moc bulváru tady nemáme ve vysílání mezi 12 a 15, to je pravda. A tak si trošku toho bulvárku dáme teda dneska. O čem si tak jako teď všichni povídají v Česku, když ne o fotbale. No, o celebritách a o rozvodech. Je to tak? Ondra Gregor Brzo Bohatý a Daniela Písařovicová oznámili rozchod po ani ne dvou letech manželství. Prý v poklidu a zůstávají nejlepšími přáteli. Tak jo, když to říkají, budeme tomu věřit. A hlavně mi to budeme přát, protože mít rozvod v klidu, to je jackpot, jo? Stejný jackpot jako být Ondry Brzo Bohatého rozhodový právník. Nevadí. 13.40 aktuální čas. Za chvíli z hitů například Ray Dalton, bude taky Enrique Iglesias. No a teď něco, abychom si mohli zaspívat. Činasky 1970, odpoledne na Hit Rádiu.

0: Hodina 4:40, posloucháte Hit Radio. Řešili jsme tady trošku bulvárku. Stáňa poslala zprávu, my jsme taky měli rozvod v klidu, dokud se do toho nevložila manželovo, tedy ex-manželovo, maminka. No, tak to je taky kapitola sama o sobě. Ty tchyně, o tom už jsme si tady tenhle týden povídali, to je taky kapitola sama o sobě, ale říkám si, tak dneska je středa, za chviličku, tak budou 2 hodiny odpoledne, nás taky čeká středeční ruleta. Je to docela dobrý tip na dnešní ruletu dvojsmyslů, co by se dalo říct v ložnici a u rozvodu. Možná to vezmeme jako inspiraci, pár věcí už teď mě napadá, tak uvidíme, o čem ta ruleta dneska bude. Každopádně bude 100% a bude začínat ve 2 hodiny tady na Hit Rádiu. Do té doby ty největší hity.
1: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně. Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
7: to má podařit. Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
10: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
11: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
14: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: B.O.B. a Hayley Williams krátce před druhou hodinou odpolední, tedy krátce před zprávama.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, nehodu máme hlášenou v Děčíně. V Lipové ulici se srazil osobák s nákladňákem, počítejte tady s omezením provozu. A opatrně dneska na trase z Nového Boru na Liberec. U Jablonného v Podještědí probíhají na krajnici práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
9: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
10: This Rihanna.
11: I'm Harry. This is The Weeknd.
8: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří na jiných věcech. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Češi budou fandit i z dovolené u moře. Cestovní kancelář ČEDOK nabízí fanzóny a místa se společným sledováním zápasů našich v oblíbených zahraničních destinacích. Doplňuje mluvčí agentury Klára Divíšková.
15: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
14: Právě sportovní přenosy propojují české turisty napříč populárními dovolenkovými destinacemi. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Jablonec nad Nisou letos spustí další etapu revitalizace sídliště Šumava, která zahrnuje úpravy ulic Březová a spojovací i navazujících veřejných prostranství. Kvůli úpravám projektu po projednání s obyvateli i kapacitám dodavatelských firem se realizace rozdělí do 2 let. Letos se bude pracovat v ulici Březová.
16: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
1: Na severu Čech měříme 9 až 12 stupňů. Odpoledne oblačno až zataženo, místy se můžou vyskytnout přehánky, v noci pak taky zataženo s přehánkami a teploty mezi 5 až 8.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny po obědě, tedy 14.03, úplně přesně, je čas, kdy posloucháte Hit Radio a protože je středa, tak jdeme na kuličku, jak se říká, čeká nás tady naše ruleta, středeční ruleta dvojsmyslů. Vždycky je to stejné, co může zaznít v ložnici a pak ještě někde. Kde, tak to nám vylosuje ruleta už za pár okamžiků, tak popuste dneska uzdu vaší fantazii. Zkusme si opět pohrát s českým jazykem. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio, já jsem ke mně do studia, ten budete potřebovat, tak si připravte mobil, my si dáme jeden hit od Miley Cyrus a pak roztočíme naší ruletu dvojsmyslů.
12: Hit Radio Kontakt.

0: Cyrus zpívá o konci světa, no tak než bude konec světa, než tady na nás padne další asteroid jako tenkrát na ty dinosaury, tak si pojďme ještě užít taky trochu srandy. Teď přece, jak se říká, humor a smích prodlužuje život, tak díky Hitrádiu, takhle každou středu ve 2 odpoledne si tam nějaký ty minuty navíc v tom našem bytí tady na tomhle světě, tak si přidáme. Takže mám tady připravenou opět ruletu dvojsmyslů, znovu připomínám pravidla, je to jednoduchý. Prostě si vylosujeme, co se dá říct v ložnici a ještě někde a pak už bude jenom na vás, abyste popustili úzdu vaší fantazii a na 777-937-777 jste psali první věc, která vás napadne. Jo, tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na firemní prezentaci. Jo, vžijte se do situace, že máte třeba poradu v práci a musíte něco odprezentovat, nebo máte nějaký nový nápad, nebo nový výrobek, prostě cokoliv a musíte to odprezentovat. Dám vám chviličku čas, dáme si 1-2 hity, nerozmyšlenou, pak se do toho pustíme. Možná třeba, co mě takhle jako na první dobrou napadá, já už tady koukám na WhatsApp, dobře vy, to jste jako hodně rychlí. Tohle je krásný. Tak já, rovnou jako půjdu tady, tak jestli najdu jméno, Růžík, takže Růža, ta píše, nějaké dotazy? Výborně, chápu, tady další, tak se předveďte. Hezky, výborně, super. Co třeba, bude to krátké, ale výstižné. Nebo, tak tohle jste ještě neviděli, možná si budete muset dělat poznámky. To mě baví. Mně napadá něco z mýho života, to jsem asi možná někdy jako doslova použil a teď

0: Krištof a Tomáš Klus s hitem Cesta. Je čtvrt na tři, minutka k tomu, posloucháte Hit Radio. No a cesta k delší, co jsem chtěl říct teďko? Ne, já jsem se úplně zarazil, protože Lucie, co s námi tady má zprávu, tak tady začala stěhovat nábytek.
1: Čemu? Já jsem se přišla připravit na další hodinu a nečekala jsem, že tě to tak vyhodí z konceptu.
0: Tady stěhujou židle a říkám, co jsem vlastně chtěl říct. No tak jo, tak prosím vás, cesta, jak mě rozhodit, je, že buď přede mnou můžete začít z ničeho nic stěhovat nábytek, a nebo že mi pošlete na zprávu 777-937-777 nějaké vaše dvojsmysly. Jo? Dneska na téma, co se dá říct, nebo co může zaznít v ložnici a taky na poradě. Jo? Lucie, nebo při firemní prezentaci. Co tě napadá?
1: Jsem to zaskočil, nemůžu ne? publikovat.
0: Jo, to je hezký. To mluví za všechno. Mám tady vaše zprávy. Eliška posílá. Revoluční zážitek může být v bytě každého z vás. Moc hezký. Simča. Tohle jsem ještě před tolika lidmi nedělala. Výborně. Pepa. Můžeme to zkusit vzít z jiného úhlu? Ano, hezky. Bylo to dobré, ale možná se tolik příště nezadrhávat. Hezký, dobrý. Jana posílá, pokud máte někdo dotazy, tak prosím až na závěr prezentace. To mě taky baví. Vítě, ach jo, já se na to připravoval tak dlouho a teď mi to přestane fungovat. To je trošku ze života. Omlouvám se, prezentace nebude, zapomněla jsem si svou pracovní pomůcku. Tak je dobrý. Další, já se tady kruce vezmu Jarmilu a názorně předvedeme, jak to funguje. Výborně. A Bohunka ještě posílá, můžeš to zopakovat pomaleji? Mě vrátilo na střední. Co tady může zaznít v ložnici a při firemní prezentaci? Dejte vidět i vy, ten nejlepší z vás dostane dneska odměnu. Fakt.

0: Evans s hitem Happy na Hit Radio ve 14:24. Pohodovou středu přeje taky Jirka Pelnář. No a jdeme do finále naší rolety dvojsmyslů, co může zaznít v ložnici a při poradě nebo na firemní prezentaci. Těch zpráv je tady strašně moc, vybírám ještě pár posledních. Třeba Martina tady píše, co říct si v ložnici nebo na poradě. Musím říct, že Karlův koncept se mi zdál uspokojivější. Hezky. Tohle taky dobrý. Zapínám kameru a začneme, až se připojí všichni. Tohle je skvělý. Ještě tady mám hlasovku, tak schválně.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Že s... co? Ještě jednou, pardon, já musím ještě jednou.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Jo, s Petrem. Já rozuměl s metrem. Co? Dobře, tak jo. Petre, OK, beru. Každopádně mám tady nejlepší. Nejlepší, kterou my jsme tady s naší odbornou porotou vybrali, s Lucí, tak to je od Andrej a ta píše. Tak, to nejhorší máme za sebou a jedeme dál. Gratuluju a opravdu dneska je to první ruleta, kdy vám ještě posílám nějakou odměnu, takže Andrejko, děkuju za tuhle krásnou zprávu, opravdu i to nejhorší máme taky za sebou a my pojedeme dál a máš tady od nás, od Hitrádia, nějaký balíček, ještě nevím přesně, co to bude, musím mít ukrást něco ze stolu mýho šéfa, tak až tam nebude, tak já mu tam vezmu tady nějaký upomínkový předměty Hitrádia a něco ti pošlu. Jo, a příští týden ve středu budeme pokračovat dál. Ve 2 hodiny odpoledne, ruleta dvojsmyslu. Zase za odměnou.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
3: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
4: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
7: Co hledáš? Trůn pro královnu?
6: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
6: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Delta Sport, Česká Lípa. Specialista na elektrokola. Autorizovaný prodej a servis elektrokol. Zátěžové testy a repase všech typů baterií. Diagnostika a tuning motorů Bosch, Brose a Bafang. Česká Lípa, sídliště Špičák, budova Centrál. Více na webu deltasport.cz.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
13: trenirkarna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: trenirkarna.cz.
15: Bezpečnost má zelenou s kooperativou. Aneb, kyberbezpečnost pro každého.
16: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
17: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
16: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
18: Radio.

0: dokonalá podlaha? Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu ve 14 hodin 38 minut. Musím teda říct, že žijeme opravdu jako ve zvláštní době, možná už jste to taky slyšeli, možná jste to četli, že někdo ukradl lepku z kostela. Konkrétně tedy lepku svaté Zdislavy. Jako co? Jako proč? Já přemýšlím, co to má za logiku, že jdete do kostela, tam jsou nějaký ostatky, vy rozbijete v okno a ukradnete prostě jako lepku. Jako jak, co s ní bude dělat? Si dá jako těžítko na stůl, nebo si na ní dá svíčku, jako to je prostě v takových těch jako hororových filmech. Jako proč? Pro boha živýho, jako proč? Já to nechápu. No, to je prostě svět 21. století. Dějou se jako neuvěřitelné věci. No, ale třeba je to téma, který budou dneska rozebírat i v naší odpolední show. Je 14.30, to znamená, že máme 22 minut do startu, přesně v 15.00.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Máme tady střed týdne a zároveň dnes 13. května slavíme Světový den koktejlů. Rozhodně se s koktejly a s různými drinky pojí několik neskutečných historek od vás z vašeho archivu, takže si je pěkně připravte na odpolední show, protože já se na tohle opravdu těším. Nalaďte si ve 3 odpolední show se mnou Denisou Janečkovou. Budu se těšit.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18.

0: Adele, Someone Like You, ve 3:15 na Hit Radio. Velká romantika, kterou se dneska loučíme. Já jsem Jirka Vlnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12. a 15. hodinou. I zítra toho pro vás budu mít hodně. Zároveň zítra budete mít šanci zapojit se do hry o 10 000 na nákup a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a ve 12 hodin srdcovky, k tomu nepopulární názor, no, bude toho opravdu strašně moc. To všechno až zítra mezi 12. a 15. Do té doby si užívejte den společně s Hitrádiem. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou hity na přání. Na webu hitradio.cz už teď můžete posílat do speciálního formuláře, co byste chtěli slyšet, co byste chtěli nechat někomu zahrát a dokonce taky v kolik hodin. No a od 15 hodin, co jinýho než naše odpolední show? Já jdu do vylečit hlasivky, ať jsem na vás zase zítra v pravé poledne připravený. Tak se smějte.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
5: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
12: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd parku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
11: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
12: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
11: A co další volnočasové aktivity?
12: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
11: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín CZ.
13: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
16: Matrace za hobičku. CZ.
17: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
10: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
20: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
21: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
20: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, si dávejte na trase z České Lípy na Nový Bor u odbočky na Častolovice. Na vozovce je rozlitý olej, tak projíždíte určitě opatrně. A pozor taky na Liberecku na výjezdu z Jablonného v Podještědí na Petrovice. Tady je na silnici bahno, takže i tady nohu z plynu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Festival řemesel ve fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko si v dubnu v evropském žebříčku inflace o jednu příčku polepšilo. Z 41 sledovaných zemí ji mělo 10. nejnižší, zatímco v březnu byla 11. nejnižší. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně zvýšily o 2,5%. Už tuto sobotu vypukne na 67 místech celorepubliková akce Do lesů s lesy České republiky. Co všechno je na programu, prozrazuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
6: Lesníci budou se lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo. Kromě Lesů České republiky a lesníků tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
5: Veškeré informace, včetně programu o každém stanovišti, najdete na webu klubnovéholesa.cz. Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci, včetně nezbytných investic do obrany. Chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. Dnes to v tradičním projevu v parlamentu prohlásil britský král Karel III. No a čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Češi výběr země gálského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Zápas začne ve 20 hodin, odveta je na programu v neděli.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Na severu aktuálně měříme teploty okolo 11 stupňů. Denní maxima se vyšplhají na 14. Během odpoledne čekáme oblačno a místy taky přehánky.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt. Startuje odpolední show, takže ať už děláte cokoliv, nebojte se. Dneska si to zase zpříjemníme, tak jak to dobře znáte. Doufám, že máte skvělou středu, přece jenom střed týdne. Už jsme blízko tomu víkendu, hlavně jsme se překlonili do té lepší půlky a dneska si to oslavíme, jak jinak, než těma nejlepšíma hitama. Před námi Clean Bandit, Annemarie a Rockabye.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

Kraj, Trips a jejich dokola. Kousek, který nám otevřel odpolední show tady na Hit Radio Kontakt. Dneska máme středu a zároveň není to jen tak nějaká středa, kamarádi. Dneska máme ne národní, ani mezinárodní, ale světový den drinků. Věřím tomu, že každý z nás má nějakou historku, co se týče drinků, protože, abych vám nadhodila téma, já třeba jsem hodně velký experimentátor. Vždycky, když vidím v menu něco novýho, co ještě neznám, něco zvláštního, tak si to dávám. A ne vždycky to dopadne úplně dobře. To znamená, že jeden drink a možná bych už kecela, kdybych si chtěla vzpomenout na ten zvláštní název, který měl, tak mi vystřelil nosem. A umíte si představit, jak ten alkohol pálí v nose. Každopádně, jestli vy máte nějakou takovouhle historku, co se nějakého dobrýho drinku nebo třeba i nedobrýho týče, pojďte mi to dát vědět k nám na WhatsApp 606 825 404. Čekám na to a mezi tím vám posílám Nico Santose a jeho Human Being.

Véteru Hit Rádia Kontakt dozněl kousek Hero a rozhodně jste hrdinové všichni, kdo jste stejně jako já experimentátoři a ochutnáváte různé drinky nebo různé pití, která třeba ještě ani neznáte. Napsala mi tady třeba Týna. Nejhorší byl panák, co chutnal, jak kdyby někdo vylouhoval gumový medvídky v benzínu. Do dneška absolutně nevím, co to bylo, každopádně vím, že už si to nedám. Asi bych smekla před Týnou, kdyby opravdu šla do toho znovu. Každopádně nejlepší drink naopak, aby jsme si spravili chuť, napsal Kuba, že měl gin tonic na festivalu a v momentě, kdy měl žízeň jako velbloud. Nebyl možná úplně nejlepší, jenom jsem přežíval, ale tak, jak chutnal, tak se chutná prostě vítězství.

0: říct a věřím, že mi teďko všichni dáte za pravdu, že jakmile máte žízeň, ale opravdu, že žízeň, tak vypijete úplně cokoliv, i kdyby to měl být vylouhovaný gumový medvídek v benzínu.
1: Na Hit Radio Kontakt se ve čtvrtek podíváme do Chrastavy. Chrastavská radnice se brzy vybarví do krásy. Co tady bude nového? A taky, jak dopadlo hledání nového tajemníka? Nebo co se chystá v zapomenuté hornické osadě Neustadt? Nejen to vám poví starosta Chrastavy Michal Canov. Už ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Poběž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavřen noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
8: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry. A laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv. To vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
19: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS System stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
20: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
21: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
20: BMW Kartek Liberec, člen skupiny Kartek Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách kartekgroup.com. Kartek Liberec.
0: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

kluci z Imagine Dragons jsou vždycky dobrá volba a na Hit Radio Kontakt si je užíváme dost pravidelně. A je to jenom dobře, samozřejmě. Sharks právě teď doznělo, no a před námi, co tak koukám, je taková dobrá trojice. Nejdřív si dáme Galu a Freed from Desire. To je kousek, kdy vás to prostě nenechá klidnými, i kdybyste chtěli. Budete tančit, budete zpívat, budete třeba i skákat, tak to má být. Potom následuje Alex Warren a jeho Ordinary, protože tenhle kousek vás trošku zase uklidní a uzemní, no a potom vám to dají pěkně mandra, že tanči, dokud můžeš. To je takový heslo, kterým bychom se měli řídit úplně všichni, protože tančit je to zadarmo, je to skvělý, dodá to energii, rozesměje vás to a věřím, že si každý prostě chce zatančit. Kor takhle ve středu odpoledne. Takže Gala, Freed from Desire. Pecka, legenda, kousek, který má tu energii a který tady je právě teď přichystaný pro vás. Takže si to dejte pěkně na hlas, volume doprava a my jdeme na to.

edge of you, not

0: Tanči, dokud můžeš. A taky kapela Mandraže. Doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt. Já doufám, že jste si pěkně zatančili. Kamarádi, jak už dobře víte, společně s Moje kolo v Liberci na Americké, tady máme pro vás voucher na cyklistické vybavení v hodnotě 2000 korun. To je částka, která vám rozhodně pokryje třeba cyklistickou helmu, nebo třeba nový zvonek, anebo celkově nějaké cyklistické náčiní. Cyklistická sezóna je před námi, možná už někdo pravidelně razíte na kolo, užíváte si ty krásné výhledy, krásné stezky, který tady u nás na severu máme. No a vy můžete být dalším vlastníkem právě tohohle voucheru při jednoduchých podmínkách. Hledáte ve vysílání tenhle signál. Prostě zvonek celkové kola. Každý to známe, možná si každý jsme už odškrtli v životě, že na nás někdy cinkal anebo prostě zvonil cyklista. Takže tenhle zvonek každý dobře pozná. Jakmile ho uslyšíte mezi songama, tak zavolejte sem k nám do studia 48 512 12 12. Jakmile se dovoláte jako první, tak si můžete potom jásat, protože právě vy budete majiteli 2000 korun do Moje kolo v Liberci na Americké. Já vám držím pěsti, aby se vám jezdilo co nejlíp a třeba během odpoledne dneska padne výhra.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovým baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, chechechen, chachacha, noční, no,
3: noční.
4: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
3: yes.
4: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvekuchyně.cz.
8: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
9: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
10: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Kepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Kepi Gas Liberec Pavlovice.
11: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Bydlet o úroveň výš?
13: Můžete i vy.
12: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
13: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
12: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Rezidence Level 21.cz.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem, U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Banners a taky Someone to You. Pozitivní kousek, doznívá éterem Hit Rádia Kontakt krátce před čtvrtou odpoledne. No a kamarádi, v Liberci máme další omezení, jako by jich nebylo málo. Opravuje se totiž most a neprůjezdná aktuálně je Londýnská ulice v Liberci. Řidiče všechny samozřejmě čeká další omezení, protože na dalších 8 měsíců bude Londýnská uzavřena a zároveň se bude taky pracovat na silnicích ve směru na Turnov a dokonce i na Děčín. Takže hold, bude to zase pěkná prekérka. Víc o dopravě už za chviličku, teď si jdeme dát Shakiru a její Zoo.

0: Švédská dvojce Roxette a taky kousek Sleeping in my car právě teď doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt a my máme pár vteřin do 16. hodiny, to znamená, že se jdeme kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na trase Turnov Náchod na příjezdu do Horní Radechové. Bouralo tady osobní auto s nákladním vozidlem. Na místě policie vy projíždíte aktuálně Kyvadlově. Pozor taky na trase z Lovosic na Ústí nad Labem za Dolními Zálety. Tady se střetlo osobní auto s dodávkou, takže počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
8: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák, takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, má být 15 tisíc. Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Počítá s tím novela, kterou doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Mobilní aplikaci Záchranka mají po 10 letech od vzniku už téměř 4 miliony uživatelů. Jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve více než 200 000 krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Česká řemesla ukotví svou prestiž. Vláda schválila návrh zákona o takzvané mistrovské zkoušce. Má to také zvýšit důvěru zákazníků, jak říká mluvčí rezortu průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.
13: Nová legislativa má zavést jednotný a celostátně uznávaný systém mistrovských zkoušek. Ten umožní zkušeným řemeslníkům získat oficiální potvrzení jejich vysoké odbornosti a praxe. Cílem je posílit prestiž řemeslných profesí, podpořit kvalitu služeb i motivovat mladou generaci ke studiu technických a řemeslných oborů.
12: Nový systém navazuje na tradici a je inspirován modely ze zahraničí. No a Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina nebo Max Mrva by měli být hlavními taháky 33. ročníku Challengeru Unicredit Czech Open, který se uskuteční v Prostějově od 1. do 7. června. Program ozdobí i exibice Bohdana Ulihracha s Jiřím Novákem.
14: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Sever Čech aktuálně hlásí teploty okolo 12 stupňů Celsia, denní maxima se šplhají až na 14. Na většině území máme oblačno, místy taky zataženo a během dalších hodin čekáme taky dešťové přehánky.
11: Hit Radio Kontakt.
0: Odpolední show s vám, taky pokračuje na Hit Radio Kontakt. S vámi je Denisa Janečková a teď už taky Taylor Swift. Fade of Ophelia.

Conductors. A taky tu Princess. Fetro, Hit Radio, Kontakt, krátce před čtvrt na pět. No a podle nových průzkumů, lidi ve 40 letech by měli mít našetřeno 900 tisíc korun. Téměř 1 milion. V přepočtu možná to zní trošku strašidelnic, než to doopravdy je, ale pokud si od 18 let budete dávat stranou 3,5 tisíce, ve 40 máte 900 tisíc korun. Kamarádi, nevím, jak jste na tom vy se šetřením, ale já se třeba posílám na spořící účet nějaký ten peníz vedle, ale stejně vždycky před výplatou posílám zase zpátky hezky na svůj běžnej. Je to hold prostě nekonečný koloběh, co si budem povídat, někdy je to těžký, někdy je to lepší. Schválně mi dejte vědět, jak jste na tom vy a já vám posílám další pecky, protože právě teď je pro vás nachystaný Miles Smith a taky Nice to Meet You.

0: Tina, Rytmus a jejich Příběh. Právě teď za námi. No a my se pojďme podívat tady u nás v kraji, jak se čistí rybníky. Předávám slovo naši Denči.
1: Čistá voda pro všechny, to je cílem firmy Photon Water Technology. Jak na čisté rybníky dneska proberu s ředitelem společnosti Petrem Kvapilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, těší mě.
1: Pane Kvapile, co je dneska hlavní problém s kvalitou vody v rybnících a menších nádržích? Proč se jejich stav často zhoršuje?
2: Rybníky jsou zatíženy nadměrným množstvím živin, které se do toho vodního ekosystému dostávají z plachy z okolí nebo ze splaškových vod. Na nich potom narůstají sinice a řasy, dojde k vyčerpání kyslíku, v podstatě není prostor pro jiné organismy. Není to jenom jedna chyba, je to souhrn vícero okolností, které mají vliv na kvalitu vody a se současnými klimatickými změnami se tenhle ten proces jenom zrychluje.
1: Proč je potřeba řešit kvalitu vody včas? Co se stane, když se to nechá být?
2: Rybník nám akumuluje ty živiny, sinice a řasy s tím umí pracovat a recyklují si ty živiny do dalších sezon, takže každou sezónu se ta kvalita vody zhoršuje. Tenhle ten stav se dá řešit preventivně a to je určitě nejekonomičtější a nejjednodušší opatření a asi i nejšetrnější pro celý ten ekosystém. Pokud tohle to neuděláme, tak pak už vlastně v létě jenom hasíme požár. Zase řešení to má, ale ty náklady jsou potom trošku vyšší.
1: Jaké jsou dnes nejčastější způsoby čištění rybníků a kdy dává smysl chemie, biologie nebo technologický přístup?
2: Žádný rybník nemá univerzální řešení. Vždycky se jedná o nějaký komplex opatření. Ta chemie je velmi rychlá, umožní nám projasnit vodu, tak jak to dělají lidi v bazénu. Nicméně my potom navrhujeme další opatření, které zajistí trvalý stav, jako například aerace, která nám stabilizuje systém, nebo použití bakterií, které konkurují sinicím a umí ty živiny vysát z toho systému rychleji než sinice a řasy.
1: Když se řekne čištění rybníka, musí se voda vypouštět a řešit sedimenty nebo jde zlepšovat kvalitu přímo na místě?
2: To vypuštění rybníka a odbahnění je velmi legitimní způsob řešení, je to nákladné a není to určitě trvalé řešení, vždycky musíme hledat tu příčinu, proč ten stav nastal. V podstatě často dává smysl začít šetrně, biologicky, pozorovat reakci toho systému, toho rybníka a potom navrhnout konkrétní kombinaci opatření pro danou lokalitu.
1: Kdy už je podle vás čas obrátit se na odborníky?
2: Na odborníky bych se obrátil v okamžiku, kdy ten stav dlouhodobě trvá, kdy se neustále opakuje, nebo když jsem součást nějakého komplexního ekosystému, kaskády vodních nádrží, složitějších přítoků, čistírnou nad rybníkem a podobně.
1: Tolik Petr Kvapil z Photon Water Technology. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Děkuji, těšilo mě, nashledanou.
3: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Hit Radio.
4: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
7: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
9: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Sekání trávy nemusí být dřina. Může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
13: Pobíž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
14: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
17: Tak to musíme do Spoltexu.
16: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
17: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
16: Tak už pojeď.
17: Spoltex.cz.
18: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
19: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
20: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi a taky Survive. Kousek, který doznívá právě teď éterem Hit Rádia Kontakt. Vy jste před malou chviličkou slyšeli cinkání zvonku od kola. A dobře víte, co to znamená. A já už taky mám pomalu někoho na telefonu. Tak uvidíme, kdo se dovolal. Haló, haló, kdo se nám dovolal, slyšíme se.
1: No, dobré odpoledne, tady Eva.
0: Ahoj, Evi.
1: Ahoj.
0: Ty voláš, protože chceš
1: zaslechla zvoneček.
0: Zaslechla si zvoneček a taky ses dovolala jako první.
1: Ježiš, to je super, já si říkám, ono to zvoní a nic.
0: No jo, tam si musíš počkat, ono to je chvíle napětí, ale stojí to za to. 2000 voucher do Moje kolo v Liberci na Americké je tvoje.
1: Super.
0: Už víš, co si pořídíš třeba, máš nějaký něco vysněnýho třeba, nebo jenom tak doladíš všechny detaily, které potřebuješ na kolo?
1: Jako vnučka měla minulý týden narozeniny a dostala nové kolo, sice něco už k tomu má, ale určitě se něco ještě najde.
0: No to si myslím, určitě se něco najde, takže to bude takový dárček, ale myslím si, že krásný dárek takhle pro vnučku a bude mít radost.
1: Bude mít určitě radost. A já vám moc krát děkuju.
0: Evi, není vůbec za co, zůstaňme ještě chviličku na telefonu, za chvilku se ještě spojíme, jo?
1: Jo, děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kamarádi, Evča je další výherce. Vy ještě máte stále tu možnost. Soutěžíme společně až do konce týdne. Taky je pro vás nachystán třeba voucher na 2000, takže buďte ve střehu a já vám posílám Offspring.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz. My friends got

0: Vaše společnost na středeční odpoledne je právě Ava Max se svým Kings and Queens. Ladíte Hit Radio Kontakt a my se pojďme podívat k nám do regionu, konkrétně do Jablonce nad Nisou, protože tam se už 16. května, to znamená tenhle víkend, spouští provoz food trucků. Pokud jste taky, stejně jako já, milovníci těch dobrých jídel, trošku nezdravých, třeba na festivalech, tak tohle je něco pro vás. Protože celý léto až do listopadu si budete moct užívat právě něco z nabídky podkarpatských restaurací, nebo taky tacos, americké hot dogy, club sandviče, burgery, na spoustu dalšího. Je toho stolik v nabídce a věřím, že tohle zachrání úplně každou situaci. Hold, když budete mít rychlou chuť, tak si tam prostě skočíte a máte vystarané. Ráno. I na dobrý oběd, na dobrou večeři nebo třeba na snack je to naprosto ideální. Jablonec rozhodně zabodoval nejen u mě, věřím, že i u spousty z vás, takže tam vyražte už právě tuhle sobotu. No a my si jdeme užít další pecky. Před námi Poetika a mám pocit, že tě ztrácím.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
5: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
9: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmarš. Ramš. Výkup autovraků v ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
10: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
11: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
12: Service+.cz.
13: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
14: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
0: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Čas už je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje

taky Next Summer. My jsme před malou chvilkou rozebrali nové food trucky v Jablonci nad Nisou, rozhodně taková malá Amerika, přímo tady u nás na severu Česka. Každopádně, kamarádi, k tomu možná trošku navazuje další příběh, který se odehrál na Slovensku, kdy za chybu v účtence, a to vlastně chybu takovou, že chyběla diakritika při slově langoš, dostal pan provozní pokutu 1500 €. No, pokud jste z gastra, chcete si otevřít třeba nějaký svůj truck nebo svůj nějakou malou kavárnu, cokoliv, tak na tu diakritiku pozor, protože tohle tady ještě nebylo a bojím se, že to tady začne být dost často. Takže pozor na ty účtenky a teď už Benson Boone.

0: Za chvíli 17. hodina, jdeme kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na Jablonecku na příjezdu do Půlečného směrem z Kokonína. Srazila se tady dvě osobní auta, jezdíte kivadlově. Pozor taky na Liberecku v Jeřmanicích, na místní cestě bourali taky dva osobáky, na místě policie tady taky projíždíte kivadlově. No a pozor i na výjezdu z Turnova na Janišovice, tady se střetl osobák s dodávkou, tak projíždějte popatrně taky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
6: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
7: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s láskou k řemeslu.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko si v dubnu v evropském žebříčku inflace o jednu příčku polepšilo. Z 41 sledovaných zemí i mělo 10. nejnižší, zatímco v březnu byla 11. nejnižší. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně zvýšily o 2,5%. Český Krumlov patří celý květen pivu. Festival nabízí měsíc plný degustací pivních procházek, hudby i zážitků spojených s místní pivní kulturou. To ale není všechno, jak říká mluvčí města Petra Nestávalová.
11: Vrcholem pak bude Den pivovaru Krumlov nadcházející sobotu 16. května, kdy návštěvníky čeká hudba, prohlídky pivovaru, soutěže i oslavy 10 let novodobého pivovarnictví ve městě.
10: Festival není jen o pivu, chce lidem také ukázat příběhy místních podniků nebo tradici pivovarnictví. Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní organizace pro révu a víno. No a brankář Daniel Vladař z Philadelphia hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Playoff NHL dochytal se zraněním ruky, které si přivodil už během vítězné série úvodního kola proti Pittsburghu. Uvedl to v rozhovoru se zámořskými médii.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Zítra bude na severu nejvíc až 15 stupňů Celsia. Celý den čekáme oblačno až zataženo. Ráno můžeme taky počítat s deštěm. K večeru by měly srážky ubývat.
8: Hit Radio Kontakt.
0: Na Hit Radio Kontakt pokračuje odpolední show. S vámi je Denisa Janečková a teď si zadáme pěkně roztančit. Alvaro Soler.

Věřím, že tohle je skvělá zpráva, nebo docela trefná zpráva pro všechny majitele mazlíčků, domácích mazlíčků, pejsků, koček, úplně čehokoliv, protože více než polovina z nás upřednostňuje právě potřeby mazlíčků nad sebe samé. A nejenom potřeby, ale i takový ten komfort, takovou tu radost. Prostě snažíme se o něco víc pro ty malý chlupatý bytosti, aby se měli úplně jako v pohádce. Já se můžu přiznat, já jsem toho samozřejmě zastáncem, protože neodejdu z obchodu bez nějakého pamlsku, neodejdu ze Zvermixu bez žádné hračky nebo podobně, i přesto, že vím, že náš pejsek už toho doma má až. Dalo by se říct, že my bydlíme v jeho bytě, ne on v našem. Jo, takhle asi jednoduše. A věřím, že v tomhle tom se najdete spoustu z vás. Schválně, jestli to tak máte, mi dejte vědět k nám na WhatsApp a já vám posílám Mikolase. Tady je Ferrari. 1, 2, 3.

Hladíte Hit Radio Kontakt a tohle byly Wanted, Walks Like Rihanna. Kamarádi, mám pro vás skvělý tip, kam vyrazit třeba o víkendu nebo celkově na jaře ve volném čase, úplně kdykoliv, kdy budete chtít, protože chráněná krajinná oblast Lužické hory letos slaví 50 let. No a tohle výročí si pro vás taky připravilo skvělou orientační hru. Kdo jsme neběželi nebo nehráli orienták třeba na základní škole? Já na to vzpomínám, jak jsem byla

0: Kolikrát jsem byla dokonce i ztracená, ale stejně jsou to úplně ty nejlepší vzpomínky. A vy se můžete právě tady v Lužických horách vrátit do toho dětství a trošku si zavzpomínat na ty skvělý časy, zároveň se zabavit, ať už s partou nebo třeba s rodinou, protože tady to prostě bude stát za to. Věřím, že takhle v přírodě vyluštit nějaký úkoly, běhat a hledat a hrát a soutěžit, prostě to stojí za to. A myslím si, že plán na ideální rodinný nebo kamarádský víkend je na světě. Takže vyražte na výlet zaroubený chalupy do Svoru, tam je připravená orientační hra, no a potom doufám, že mi dáte vědět, abych věděla, že jste tam byli, že jste si to užili a třeba jaký zážitky z toho máte. Teď už se jdeme dát ale společně další pecky, protože před námi je Lady Gaga a Bradley Cooper a jejich Shallow. Už za chviličku.
1: Na Hit Radio Kontakt se ve čtvrtek podíváme do Chrastavy. Chrastavská radnice se brzy vybarví do krásy. Co tady bude nového? A taky, jak dopadlo hledání nového tajemníka? Nebo co se chystá v zapomenuté hornické osadě Neustadt? Nejen to vám poví starosta Chrastavy Michal Canov. Už ve čtvrtek na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
10: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
13: Gap. Individual style for every generation.
14: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mirá.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na Hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Landa,
19: Harley,
18: Tomáš Klus,
19: Single X.
18: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
19: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
18: www.hrady.cz.
20: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
21: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry. A laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv. To vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
22: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Zlepšte si náladu.
1: Hit Radio Kontakt. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

Novej kousek, Fedru Hit Radio Kontakt, Rehab a In My Head. Pořádná energie, kterou potřebujete úplně všichni ve středu odpoledne a my v ní samozřejmě budeme pokračovat. Před námi jsou totiž Coldplay a Viva La Vida. Kousek, který bych strašně chtěla někdy zažít naživo. Celkově koncert Coldplay má něco do sebe, všude jsou barvy, všude je to promakaný, ohňostroje, neskutečná energie a neuvěřitelná atmosféra. Kdo jste byl, tiše vám závidím, protože prostě to je taková věc, kterou na bucket listu chce odškrtnout úplně každý z vás. No ale než si to jednou všichni splníme, tak si to užijeme tady u nás v éteru. Třeba to má podobný efekt. Viva la vida a taky kapela Coldplay. To je kousek, který startuje právě teď.

0: Anthrax a taky Golden, kousek, který teda obletěl svět a rozhodně kousek, který vás všechny baví stejně tolik jako nás ve studiu. Dneska máme středu a to znamená jediné, vaše středa už se blíží, od 6 až do 9 se hraje podle vás, kamarádi, no a dneska si to užijete s Leou Dindější. To znamená, že si můžete nechat zahrát song podle sebe, ať už vás napadl úplně jakýkoliv, tak i ten si můžete nechat zahrát. Věřím tomu, že si nemůžete víc zlepšit ten večer, než právě tím, že si necháte zahrát song na Hit Radio Kontakt. Takže toho určitě využijte a my jdeme využít ještě další minuty ke společným hitům Weedus anebo taky nová Eva Farná s Mirem.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali přízemí v takovým baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechem, chachacha, noční, no.
2: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
2: Yes.
3: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
4: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned. Každý den přináší nové výzvy.
7: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
6: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
7: Více na práce Ontex.cz.
8: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
14: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.

Farná a Miraj, jejich Vzpomeneš si, doznělo Eterem Hit Rádia Kontakt. No a kamarádi, my se společně uslyšíme až v pondělí. To znamená, že zítra si odpolední show užijete výjimečně s Denisem, v pátek potom s Jirkou, no a potom nás čeká víkend, ten si hlavně užijte a já se na vás budu těšit v pondělí ve 3. Za chvilku už Lea, tak se mějte krásně. Čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na Liberecku v Chrastavě v nádražní ulici u křižovatky s ulicí Unisy, je tady rozlitý olej na vozovce, dávejte tady pozor a pozor taky na Jablonecku na příjezdu do Půlečného směrem z Kokonína. Jsou tady v sobě dva osobáky, jezdíte kyvadlově. Vaše dopravní info potom volejte na 800 900 952.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Hi, this is Madonna.
10: Jizerské pekárny a prodejny Harmonie vám každý den přináší čerstvé pečivo, skvělé zákusky a lahůdky. Jizerské pekárny s úctou k tradici.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Vyplývá to z průzkumu STEM. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří v jiných oblastech. Sněmovna podle očekávání ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. K jejímu schvalování se vrátí v pátek, kdy by mělo dojít na hlasování. Opozice předlohu kritizuje a s ní hlavně pozměňovací návrhy, které vznesla ministryně financí. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v Praze se týká dvou lidí pracujících v nemocnici. Dalších 9 osob nejsou zaměstnanci ani spolupracovníci. Napsal to ředitel zařízení Václav Masopust na síti X. Vzhledem k probíhajícím úkonům policie nebude poskytovat další informace. Rejstřík problémových fanoušků by mohl přispět k větší bezpečnosti na fotbalových stadionech. Jeho zavedení zvažuje po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný. Přípravu legislativy chce urychlit.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
13: V průběhu noci a rána bude pod mrakem, zataženo oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Postupně přehánky nebo déšť, na horách pak sněžení. Nejnižší teploty kolem 8 až 3 stupňů, no a během dne většinou pod mrakem, přehánky i trvalejší déšť a teploty 12 až 16 stupňů. Vítr bude foukat od jihu.
14: Krásný dobrý večer, 18:02 s vámi vaše Lea Děndější a taky 3 hodiny hitu na přání, tak startujeme, přátelé, kamarádi, právě teď, tak doufám, že máte už padla v práci a užijeme si ten dnešní večer, co vy na to? Teď už Linkin Park.

krásný dobrý večer s vámi, Leona Děndější. Hrajeme tři hodiny hitů na přání. Já jsem tady s váma dlouho nebyla. Už mi po vás bylo smutno, tak mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. A já slibuju, že se pokusím vám ta vaše hudební přáníčka dneska večer splnit, protože do 21. hodiny času dost, tak pište právě teď, nebo můžete posílat i hlasové zprávy. Všechno tady máme. A jak je vždycky zvykem, tak já vám vykopávám song jako první. Tak já jsem se rozhodla, že dneska vám dám takovou romantiku. Osmdesátky, devadesátky. Já nevím, mě to dneska prostě celý den zní v hlavě, tak jsem si řekla, že vám to dneska večer pustím. Tak ať už máte středu jakoukoliv. Za dva dny je tady víkend. Air Supply, All Out of Love. Právě text Eteru Hit Rádia ode mě pro vás.

0: Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, tak většina z vás má už padla. Tak si nezapomeňte k těm SMS-kám přihodit taky song na přání. Já jsem tady od toho, abych tady dneska vám pouštěla to, co rádi posloucháte, to, co si rádi zpíváte, co vám tak dělá dobře po těle. Napsala nám tady Lenka: ahoj Lonko, konečně tě zase ve středu slyším. Už si nám chyběla, dlouho si tu nebyla. Mě čeká noční jízda tramvají. Jsem řidička pražských tramvají. Prosím, zahraj nám Michaela Jacksona Earth Song. Udělala by si nám obrovitánskou radost. Bylo by to taky pro mého kolegu Tomáše a Janičku. Díky moc, si super a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě tohle strašně ráda zahraju. Michael Jackson v našem éteru nemůže chybět. No a co bude dál, tak to je na vás. 777-937-777. Za chvilku Michael Jackson, taky Vana Stovky. Buďte s námi.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě

0: je rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
5: Mirá,
3: Rybičky,
5: Migové,
3: jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
5: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
5: Harley,
3: Tomáš Klus,
5: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Michael Jackson. A já bych někoho z vás strašně ráda slyšela v éteru Hit Rádia, protože hrajeme hity na přání do 21. hodiny, tak si pojďme pokecat, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina týdne před námi. 800 937 937, zlaté číslo ke mně do studia, tak si pojďme zavysílat společně, já vám k tomu zahraju vaši oblíbenou muziku a hlavně mě prostě zajímá, jak se máte. Mně normálně bylo smutno. Naposled jsem tu byla před týdnem, dala jsem si takové pracovní volno od všeho, ale jsem tady s vámi strašně ráda zpátky. Takže volejte právě teď a já jsem zvědavá, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Ahojky, Leo, tady Laduš.
0: Ahoj Laduš, co pak děláme?
1: Já jsem teď v práci na odpolední.
0: A co děláš za práci, prozrať?
1: Děláme autosedačky.
0: To jsou holky ze Škodovky.
1: Ne, to jsou holky z Magny.
0: No tak to nevadí, protože mě se často píšou i holky z té druhé společnosti každopádně, takže vás čeká noční šichta.
1: Ne, odpoledka, končíme v 10.
0: V 10, no tak hele, to tady zvládneme spolu, to nám uteče díky tomu, co budeme hrát. Tak co vám tam pošlu?
1: No, to vždycky utíká. Hele, asi Stipku a Evu Parnou, něco českýho.
0: Dobře, už si to tady hledám. A komu to pošleme?
1: Ježiši, teď než to vyjmenuju, pro Jíťu, Álu, Natálku, pro jeho mistra Mášťu, pro Martinku, pro Miju, pro mě. A ty, co jsem nevyjmenovala, taky mě potom zase ukamenujou a budou chtít, abych volala znova.
0: A taky pro mě a pro všechny pro posluchače.
1: Pro tebe, jo, taky, pro všechny posluchače, no.
0: To je skvělý. Ježiš, ty máš tak dobrou náladu. Ráda tě slyším.
1: No já mám s tebou vždycky dobrou náladu.
0: Fakt? Ježiš, to mě těší ještě k tomu vodinský.
1: No, s tebou je sranda.
0: Fakt? Tak to bychom se měli poznat i osobně, jestli by si
1: já
0: řekla, jestli je se mnou.
1: Já byla na Silvestra, na vysílání.
0: Fakt? A kde?
1: Danem a Zuzkou.
0: Ty jsi si přišla na Hit Radio North Music za vysílání.
1: Jo.
0: Ježíš, to je skvělý, no tak to já se podívám.
1: To byl můj sen, já jsem byla úplně nadšená.
0: To je krásný, to jsme rádi, že jsme ti mohli splnit takhle tvůj sen.
1: Jo,
0: teď ti splníme
1: krásný
0: další přáníčko a to je duet. David Stipka, Eva Farna. Užijte si to, holky.
1: Tak jo, ahoj. Děkuju, mějte, ahoj.
0: No a pokud vy chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj. Já vám ho zahraju, slibuju.
2: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
6: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
9: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
8: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
9: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
8: zážitků
9: a zábavy.
8: Táta sviští po okruhu,
9: děti si užívají spolujízdu
8: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
10: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
9: Adrenalinovou jízdu najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.

0: matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
6: Švávila, hity na přání pokračují dál až do 21. hodiny. Pište si, co byste rádi slyšeli. Elenis Morris, právě teď.

Bruno Mars. Just the way you are pro Haníčku z Prahy 3, která si o ní napsala. Pokračujeme dál. Pokud chcete slyšet i vy váš song, napište si o něj. Malý zpěvák s velkým hlasem, to je Bruno Mars. Just the way you are, právě teď doznělo z éteru 9 minutek po 19. hodině. S vámi Leona, pište si na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, co vám udělá takovou příjemnou radost, pozitivní energii, jaký song chcete slyšet. Já se vám ho pokusím zahrát a stejně tak můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukám se i tam, protože většina z vás se naučila také psát na tyhle sociální sítě. Pokračujeme dál, protože nám tady napsala Květa. Ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky od Fun Factory, protože zrovna peču perník a na zítřejší cestu do Švýcarska na mistrovství světa v hokeji. S písničkou mi to půjde lépe od ruky, tak děkuji za zahrání. Květa, tak Květo, šťastnou cestu, samozřejmě hokejistům budeme držet pěsti i u nohou. No a Fun Factory Celebration letí za tebou. Let's

měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

0: Touha a pláč, kapela Jelen. 777-937-777, pište mi, co byste rádi slyšeli, nebo napište na naše sociální sítě, nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české jméno, jo? A přišlo nám tady přáníčko, ahoj Leonko, prosím, Pedro, prosím, píše Jindra, Pedro, píše Jindra. Tomu říkám originální zpráva, protože mi to přišlo asi 10krát, tak to rozhodně nepřehlédnu a slibuju, že tohle bude. Ale až za chvilinku, taky Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers. A co bude dál, prostě pište si. Já si vám to pokusím všechno zahrát. A samozřejmě Pedro nebude pro Jindru chybět.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí. MPO.

0: práce, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
10: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.

0: Dobrý večer. S vámi Leona, hity na přání jedou v plném proudu. Ještě hodinku a půl do 21. hodiny budeme hrát jenom podle vás. Tak 800-937-937 přichází na řadu volající někdo z vás. Linka je aktuálně volná, takže můžete telefonovat. Já se na vás těším, že se uslyšíme a hlavně, že vám opět zahrajeme něco, co rádi posloucháte. Takže 800-937-937 je číslo ke mně do studia právě teď. Samozřejmě SMSky pište dál 777-937-777, ale teď už někdo z vás na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, co děláme takhle večer?
1: No, tak už se tak pomalu po večeři chytáme do strachy s malou a budeme zahrát za chvilku.
0: A kolik je malé?
1: Bude mít 9.
0: Bude mít 9, tak to už je velká slečna.
1: To jo.
0: A jaké jsou plány na víkend za 2 dny, pátek, sobota, neděle?
1: No, má to být takové propršené, takže asi jako nic moc, spíš nějaká pohoda doma.
0: Leni, a ty voláš z Moravy?
1: Ano.
0: To slyším podle toho, ano. Možná, ale já už mám nemoc povolání i vzhledem k tomu, že učím na hudební škole, takže už rozeznám i ty přízvuky a říkám, a máme tu Moravu. Odkud přesně?
1: Z Ostravy.
0: No tak Ježíš Maria, z Ostravy, rychlík jede do Prahy a veze Lenču s malou. Leni, tak co ti zahrajeme?
1: No, tak já bych chtěla nechat zahrát něco od Bon Jovi, ale něco staršího, třeba Always.
0: Dobře, takovou romantiku si dáme ve středu. Pro koho to bude?
1: No, tak pro vás to do rádia, protože jste skvělí, úžasní a hraje to super písničky. A pro všechny, co poslouchají, a pro mou dcerku Kamilku, která zaregistrovala, že jsem v rádiu, tak tady měla hovadiny.
0: A máš ji tam někde u sebe?
1: Mám ji tady u sebe.
0: Ahoj Kamilko, tady Lea, z Hit Rádia. Ahoj, pojď nás pozdravit blíž, pojď pozdravit posluchače.
2: Ahoj posluchači.
0: No ahoj. Kamilko, popřála bys něco našim posluchačům a mamince?
2: Hodně štěstí.
0: Že jo, a lásky a zdraví. Ať jsme na sebe všichni hodní.
2: Jo.
0: No tak jo, tak holky moje. Posílám Always Bon Jovi pro Lenču a Kamču do Ostravy. Měj se krásně. Ahoj. Ahoj Kamilko. Ahoj. No a i vy si nechte zahrát. Takhle jednoduchý to je. Já mám vždycky takovou radost, když vy máte radost. To je prostě nejvíc. This Romeo is bleeding.

Bon Jovi a jeho Always. I tohle hrajeme přesně podle vás, konkrétně pro Lenču a Kamilku ještě jednou posílám velké pozdravy. Přátelé, pokračujeme dál, mrkla jsem se teď na můj Instagram. Děkuju, že píšete, když někdo používáte radši sociální sítě, tak Instagram Lea Giongiosi. Takové to typicky české příjmení, jo? Ano, jsem Maďarka, nebo mám maďarské kořeny. Každopádně píše nám tady, nebo píše mi Věrka. Ahoj Leonko, zahraj prosím Espresso Macchiato, ať nám to na odpolední pěkně utíká. V práci nám tu pořád vymýšlí samé blbosti, tak ať si zvedne morálku pěknou písničkou. Speciální věnování pro babču a samozřejmě pro tebe a všechny, kdo poslouchají Hit Radio. Díky Věrka. Tak Věruško, já doufám, že budeš mít teď obrovskou radost, protože Tommy Cash a ten jeho takový bláznivý taneček, kde má zkroucené nohy, ruce, záda, hlavu, krk, všecko. Espresso Macchiato posílám právě teď za tebou.

0: Imagine Dragons. Follow you, Hit Radio, stále s vámi taky vaše Lea. Doufám, že se máte krásně, ale asi jo, podle toho, co píšete. Přátelé, kamarádi, 29. května pro vás něco mám. Dělám si legraci. Ne, nedělám si legraci. Já jsem vám nedávno rozdávala lísky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost, a my 29. hrajeme v Praze. Ještě posledních pár vstupenek máme, když se mrknete na divadlo Hibernia a zadáte kód HITRADIO, tak máte 30% slevu na každou vstupenku. A já v sobotu nebo v neděli samozřejmě někomu z vás opět udělám radost a rozdám vám nějaký ten lupen. A taky mám pro vás překvapení na příští týden, protože mě přiletí kamarádi z USA, 40členný gospelový sbor, máme tady pár koncertů a my přijdeme i do naší snídaně šampionů, kde si tak trošku živě zabékáme. Každopádně za chviličku Nico Santos, Cure a nebo Charlotte God, Into Deep. O tohle jste si napsali, tak tohle taky bude.
1: BMW Kartek Liberec, člen skupiny Kartek Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách kartekgroup.com. Kartek Liberec.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: akce Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Jedeme, nezastavujeme, hity na přání pokračují Lady Gaga a nebo Emily Sande. Hezký večer.

Profesor Green Emily Sande, Read All About It. Hezký dobrý večer s vámi taky, Lea Děndější. 13. května, středa, dva dny před námi a máme tady víkend, kamarádi. To znamená, že mám pro vás o víkendu v rámci narozeninové rulety spousty skvělých zážitků, nezapomenutelných vzpomínek, taky skvělé muziky, dobré nálady a energie, zajímavé informace a taky budeme mít hudebního hosta, takže se máte na co těšit. Každopádně teď pokračujeme dál, hity na přání jenom podle vás. Opakuje se mi tady dneska song, který velmi často a ráda hraju o víkendu, když máme hity na přání k vaření. Říkám si, proč bych ho nezahrála i ve středu. Středa vlastně už je takový miniaturní pátek, co si budem. Tak přátelé, kdo jste v práci, kdo jste na cestě domů, kdo už odpočíváte, tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo nebude sedět v koutě, tak po této písni, která přichází do éteru Hit Rádia právě teď, v koutě sedět nikdo nebude. Křížný tanec! Time of my life. Tak volume doprava, pojďme si tenhle song neskutečně spolu užít. Hezký večer.

0: matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
4: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
5: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
4: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
5: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
4: zážitků
5: a zábavy.
4: Táta sviští po okruhu,
5: děti si užívají spolujízdu
4: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
6: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
5: Adrenalinovou jízdu najdete na
1: firmanazážitky.cz.
7: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
8: Tour de Feminin. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminin. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminin.com.
9: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
10: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
11: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

Justin Timberlake, Losing My Way. I tohle hrajeme podle vás. Hit Radio se nezastavuje, hrajeme na přání hity. Před námi Linkin Park, Shakira, Kabáti, taky Billie Gillies, DNA nebo Billie Gillies, už neumím ani číst dneska, a spousty dalších songů, o které jste si vlastně vy, naši posluchači, napsali. Tak já jsem se rozhodla, že už vám do toho nebudu kecat. Méně slov, více muziky, to je takové moje heslo, neboť hudba uvolňuje ducha a okřídluje naše myšlenky. Přátelé, kamarádi, mějte krásnou dobrou noc, užijte si ještě songy od nás pro vás, nebo od vás pro vás, protože vy jste si o ně napsali. A já se na vás budu těšit v pátek večer výjimečně a potom samozřejmě my vlastně spolu budeme usínat, budeme spolu taky vstávat v sobotu, neděli. A těším se brzy, protože dárečky, hudba, dobrá nálada, jo, jo, jo, máte se na co těšit. Teď už dobrou noc a posílám Linkin Park. Emptiness Machine. Dobrou noc.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky. CZ.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
7: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
8: Hit Radio.
9: Je suis désolé.

0: bude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
1: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz. Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam

0: české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
0: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytek.cz.
2: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.

0: vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
2: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
3: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
2: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
3: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
2: zážitků
3: a zábavy.
2: Táta sviští po okruhu,
3: děti si užívají spolu jízdu
2: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
4: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
3: Adrenalinovou jízdu najdete.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.
1: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, toží se svěcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

jak dukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu. Vlast

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a MJ Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
2: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku. Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

kontakt. Vzal si dva lízenky, dvě